0: Chráním tvůj domov před letními vedry a jsem tak robustní, že odolám i bouřkám nebo zimním mrazům. A kdo jsem? Hliníková venkovní roleta Velux.
1: Sniž teplotu v podkroví a bydli komfortněji s řešeními Velux pro střešní okna Velux. Více informací na velux.cz.

0: Chráním tvůj domov před letními vedry a jsem tak robustní, že odolám i bouřkám nebo zimním mrazům. A kdo jsem? Hliníková venkovní roleta Velux.
1: Sniž teplotu v podkroví a bydli komfortněji s řešeními Velux pro střešní okna Velux. Více informací na velux.cz.

0: Chráním tvůj domov před letními vedry a jsem tak robustní, že odolám i bouřkám nebo zimním mrazům. A kdo jsem? Hliníková venkovní roleta Velux.
1: Sniž teplotu v podkroví a bydli komfortněji s řešeními Velux pro střešní okna Velux. Více informací na velux.cz.

0: Ričnikovošrot. Auto dosloužilo? Nechte to na nás. Ekologická likvidace autovraků na našich pobočkách Opava Oblouková, Bruntál a Bohumín. Rychle, ekologicky a bez starostí v Ričnikovošrot. www.vašesběrna.cz.
1: Chlapi, sejdeme se na kovárně. Na kovárně Viva. Jsme zaměstnavatel, o kterého se můžeš opřít, když je na obzoru nějaký trouble. Hledáme parťáky ke kovací lince, tak to ukovej s námi. A sejdeme se na kovárně. Na kovárně Viva. Viva.cz. Feeling blue without you.

0: Chráním tvůj domov před letními vedry a jsem tak robustní, že odolám i bouřkám nebo zimním mrazům. A kdo jsem? Hliníková venkovní roleta Velux.
1: Sniž teplotu v podkroví a bydli komfortněji s řešeními Velux pro střešní okna Velux. Více informací na velux.cz.

0: Máš chuť na devadesátky? Zkus nové Hit Radio 90. To jsou největší hity 90. let non-stop. Poslouchej v aplikaci Rádia CZ a v DABu. On air.
1: Online.
0: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio.
2: 6. hodina, krátké zprávy a David Jošt. Poslanci posunuli novelu stavebního zákona do třetího čtení. Cílem změn je zrychlit a zjednodušit povolování staveb. Ve druhém čtení zaznělo asi 130 pozměňovacích návrhů a jednání trvalo téměř 13 hodin. Návrhy nyní posoudí hospodářský výbor, poté bude moci sněmovna o novele definitivně hlasovat. Ceny ropy výrazně klesly poté, co americký prezident Donald Trump odvolal plánované další údery na Irán. Trump zároveň uvedl, že Teherán přijal hlavní body mírové dohody a brzy bude oznámeno její podepsání. Trhy reagovaly poklesem obav z narušení dodávek ropy z Blízkého východu. Cena ropy Brent se propadla pod hranici $90 za barel. Úvodní duel světového šampionátu přepisoval historické tabulky. V utkání Mexika s Jihoafrickou republikou padly hned 3 červené karty. To se na fotbalovém mistrovství světa stalo poprvé po 20 letech. Brazilský rozhodčí vyloučil ve druhém poločase 2 Jihoafričany a 1 Mexičana. Mexiko i přes početní komplikace zvítězilo 2-0. V historii světových šampionátů jde teprve o 7. zápas se 3 vyloučenými hráči. A teď už pojďme k nám do regionu.
3: Demolice nadjezdů nad Pražským okruhem plánovaná na tento víkend se odkládá. Důvodem jsou neočekávaná zjištění ohledně podloží. Nový termín bourání zatím stanovený není. Nový nadjezd k Austisu by měl být zprovozněn do 5 měsíců a nadjezd v ulici k zadní Kopanině do 7 od zahájení prací, které začaly 18. května. Ráno se ojdněle mohou tvořit mlhy, ale většinou bude přibývat mraku. Teploty kolem 8 stupňů čekáme většinou zataženo oblačno. Přidá se slabý déšť nebo přehánky. Maximální teploty do 17 stupňů. Z Prahy Lucie Daňková.
0: Sleduj a vyhrávej. Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radio.
4: Hit Radio. Snídaně, snídaně šampionů.
5: 6 hodin, 2 minuty, startuje páteční snídaně na Hit Radio. Krásné ráno s vámi, Michal Knýp, David Jošt, ahoj.
6: Ahoj, dobré ráno.
5: Vítejte v pánském klubu opět. Jasmin má dnes volno a pojďme si říct jednu věc, že to páteční ráno je tak trochu yin-yang, jo. Velký smutek ve fotbale, 2-1 Jižní Korea nás porazila, ale je pátek.
6: Je to tak.
5: Je to tak, ale o Focusu bude ještě řeč. Teď muzika Michael Schulte a Rehab, tím začínáme. Hezké ránko.
0: Hit Radio.

0: 6 hodin, 5 minut, tohle je páteční Hit Radio, snídaně šampionů, krásné ráno. Tak víkend už se nám blíží a nás by zajímalo, co chystáte vy na víkend, co chystá David na víkend?
1: Tak já budu odpočívat a vzhledem k tomu, že je partnerka mimo republiku, tak se budu hodně, ale opravdu hodně koukat na fotbal.
0: Takže ty máš volno, ty máš pre.
1: Myši mají pre.
0: Jak to vypadá u vás? Co vy chystáte na tenhle víkend? Přemýšlím, co vůbec chystám já. Já jedu do Krnova na víkend, odpočinout si. První volný víkend, takže to bude spíš takový relax. Ale zajímá nás, jaký víkend plánujete vy. O tom bude minuta šampionů za malou chvíli. Tak nám pojďte napsat, jak se jmenujete, odkud jste a jaké jsou ty vaše plány na víkend. A možná se v tom pozná někdo z dalších posluchačů. Tak napište nám to na 777-937-777. Vrátíme se k tomu. Teď vám letí další muzika. Rudimental, Waiting All Night na Hit Radio. Hezké ránko.

0: Rudimental LR, takhle vám hraje páteční Hit Radio Snídaň šampionů. Krásné ráno. Plán na víkend, o tom je minuta šampionů. Ptali jsme se vás, jak se jmenujete, odkud jste, no a co chystáte na nadcházející víkend. Začínáme teď. Hanka Nové Město nad Metují. Já mám ku podivu volno, ale budeme u nového domečku na zahradě. Lucka Žiželice půjde s rodinou na festival dechové hudby Kmochák v Kolíně. Eva Ledeč nad Sázovou bude makat na zahrádce a užívat volno. Anička Havlíčkův Brod jde s přítelem na svatbu užít si to a taky konečně vytáhnout ty šaty, které tak nutně potřebovala rok zpět. Petra Zlín, oslava 30. narozenin syna Erika. Tím toho zdraví i všechny posluchače. Děkujeme. Renata Varnsdorf bude v práci, tak makačka. Luděk Ostrava, výlet na Lysou horu. Jiří Duchcov, syn 18 let, já 40 let, bude party. Mirka Klecany, jedeme s mužem na Hradecký kloběh, těším se pak na pivko. Lucie Bruntál, mám chuť jen odpočívat. Tak možná jste se v tom poznali. Třeba takový David bude odpočívat tenhle víkend.
1: Včera začalo mistrovství světa ve fotbale. Ani jeden z našich posluchačů nenapsal, že se o víkendu koukne na fotbal.
0: A ono se o víkendu hraje, jo? Ono se, ono je mistrovství.
1: Samozřejmě, teď se bude hrát fakt, skoro jo? Dva měsíce v kuse.
0: Ono se hraje. O fotbale bude řeč za malý moment tady na Hit Radio. Nejdřív další muzika, Činasky, Potkal jsem tě po letech, taky Rejdel, ten hezké ranko.

0: Ray Dalton. 6 hodin 17 minut, posloucháte Hit Radio Snídaní šampionů, dneska pánský klub. Michal, David s vámi, hezké ránko. A dost možná budete taky potřebovat minimálně dvě kafe, a to kvůli tomu dnešnímu stáváníčku. Tak kdo jste stával ve 4 hodiny, zvedněte ruku.
1: Já zvedám ruku.
0: Já zvedám ruku a musím říct, že úplně zbytečně. Já jsem teda nevstával kvůli fotbalu, ale mě probudilo. Potřeboval jsem prostě jít na záchod, už tedy dáno, jo.
1: Okay.
0: A vstávám a teďka jdu a vracím se zpátky a teďka koukám přes balkonové dveře v ložnici, jak naproti u sousedů svítí telka a říkám, ty, co tam blbnou ty takhle brzo. A najednou vidím trávník a já, no jasně, on se hraje vlastně fotbal.
1: Úvodní výkop 4:00 středoevropského času.
0: On se hraje fotbal. Tak dost možná jste se koukali. Nicméně, kdo jste se nekoukal, tak máme tady pro vás zápas Česko-Jižní Korea ve 20 vteřinách.
2: Začíná utkání Jižní Korea, Česká republika.
3: Soufal a je to gól! Ladislav Krejčí posílá Česko do vedení!
2: Pozor na tuhle příležitost, je vyrovnáno. 1-1.
3: Pozor na to a je to 2-1 pro Koreu.
2: Bohužel je konec. Jižní Korea otočila zápas s Českou republikou a vítězí 2-1.
0: Takhle to dopadlo. Takhle to dopadlo. Ten úvod není úplně slavný teda, nicméně samozřejmě šancí to otočit máme spoustu a třeba v těch dalších zápasech budou i jednodušší jména našich protivníků.
1: Je to tak, bystřejšímu fanouškovi neuniklo, že v sestavě jeho Korejců se opakovalo hned několik jmen. Mojí nejoblíbenější sekcí je obrana a záloha, tak přečtu jenom to, jo. Takže aha, začínáme brankářem. Kim, pak obrana Lee, Kim Lee. A záloha Lee, Lee, Lee.
0: Takže samej Kim a samej Lee.
1: Samej Kim a samej Lee.
0: Kdo se v tom má vyznat? No, nicméně možná ta jména budou opravdu jednodušší a při tom zápase příští týden hrajeme ve čtvrtek.
1: Od 18:00 proti Jihoafrické republice.
0: Je, takže to bude takový odpočinek, dalo by se říct, po tom vstávání, protože podle mě má dneska půlka České republiky rozhozený biologický hodiny.
1: Je to tak. Já ještě připomenu, že potom 25. června hrajeme s Mexikem od 3.
0: Ale ráno.
1: Od 3 ráno, ne?
0: No tak budeme fandit. Budeme fandit a budeme rádi, když vy tady s námi budete i teď chvíli před 6:30, za chvíli další muzika Disturbed, taky Pink, no a samozřejmě přehodíme i aktuální dopravu. Hezké ránko.
4: Spolehlivé auto na dovolenou. Přece Suzuki. Nyní navíc všechny modely se slevou až 50 000 a zárukou až 10 let. Více na suzuki.cz.

0: Nejlepší dopravní servis a Kuba Bělák. Pozor na aktuální nehodu v Praze. Bouralo se ve Lhotecké ulici. Na úrovni Oby se srazila dvě osobní auta. Jeden pruh je tady neprůjezdný. Tak tady projíždějte opatrně. Šťastnou cestu.
1: Viditelný zážitek v každém okamžiku vám přináší oční klinika Horní Počernice. Řešení očních vad bez ohledu na věk. www.ocniklinikahp.cz
2: Hit Radio City.

0: Tohle je Pink, tohle je páteční Hitrádio a snídaně šampionů. Minuta po půl sedmé, přejeme hezké ráno. David pro nás má ranní update.
1: Ranní update.
2: Slovenské dráhy omezují spoje, chybí jim totiž strojvedoucí. Železniční společnost Slovensko řeší nedostatek personálu, kvůli kterému musela omezit část vlakových spojů. Nejvíce se situace dotkla vytížené trasy Bratislava Galanta, kde dočasně ubyly odpolední osobní vlaky. Fotbalový šampionát je v plném proudu, druhý den turnaje ale nabídne jen dva zápasy. Jeden už máme za sebou a druhý odehraje Kanada proti Bosně a Hercegovině. Utkání startuje ve 21:00. Malá trafika, velké štěstí. V jižní Francii padly během jediného týdne dvě výhry v loterii Euromiliony za víc než miliardu korun. Místní trafika se tak během chvíle stala doslova magnetem na štěstí.
0: Myslím si, že ten trafikant tam bude mít teďka velký fronty. Velký fronty. Možná padne hat-trick. Já už se nedivím, že tam teďka bude mít velkou návštěvnost.
2: Zkuste si to představit před víkendem. Vyhrát třeba miliardu.
0: Co bys tím dělal? Já si myslím, že i milion by byl dost na víkend, co? To dost fofrovat.
2: Ono i 100 000 by bylo dost na víkend.
0: To bylo hezký. No tak nicméně, my jsme rádi, že jste v pátek ráno vsadili na nás. Muziku, tu máme nachystanou, tohle je Celine Dion, staví se i Welshly Arms. No a za malou chvíli pro vás budeme mít info, jak vyhrát parádní chytrý hodinky pro vaše ratolesti. Tak pojďme na muziku, 6.33. Krásné ráno.

0: pátek. Konečně, co? Ještě teda nějak přežít dnešek a víkend už na vás čeká. No a díky Hit Radio může být tenhle víkend váš šťastný víkend. Vyhrát totiž můžete chytré hodinky Garmin Bounce 2 v hodnotě 7 500 korun. To jsou chytré hodinky pro vaše děti. Stačí zastavit u nás na webu na hitradio.cz, napsat nám, jaký hit je váš nejoblíbenější, a pokud ho právě během víkendového vysílání uslyšíte a zavoláte na 800 937 937 během 10 minut, tak tyhle parádní hodinky Garmin jsou vaše. Tak myslím si, že tohle je skvělý důvod, proč se vyplatí ladit vaše Hit Radio i o víkendu. Tak kdyby vás k tomu zajímalo víc detaily, najdete na webu hitradio.cz. Další muzika nachystaná. Poetika Půlnoc, taky Linkyni, no a přehodíme i aktuální dopravu. Pro vás, kdo nás hladíte na cestách, ať víte, jak to v pátek ráno jezdí. Hezké ráno.
1: Spolehlivé auto na dovolenou. Přece Suzuki. Nyní navíc všechny modely se slevou až 50 000 a zárukou až 10 let. Více na suzuki.cz.

0: Chráním tvůj domov před letními vedry a jsem tak robustní, že odolám i bouřkám nebo zimním mrazům. A kdo jsem? Hliníková venkovní roleta Velux.
1: Sniž teplotu v podkroví a bydli komfortněji s řešeními Velux pro střešní okna Velux. Více informací na velux.cz.
2: Ryčny Kovošrot. Auto dosloužilo? Nechte to na nás. Ekologická likvidace autovraků na našich pobočkách Opava Oblouková, Bruntál a Bohumín. Rychle, ekologicky a bez starostí v Ryčny Kovošrot. www.vašesběrna.cz.
3: Hit Radio. Hit Radio.

0: Nejlepší dopravní servis a Kuba Bělák. S komplikacemi počítejte aktuálně v Praze ve Lhotecké ulici. U křižovatky s ulicí ve Lhotce bourala dvě osobní auta. Na místě je blokovaný jeden jízdní pruh, tak pozor na to. Šťastnou cestu.
1: Řidiči, jezděte bezpečně s apkou Co-Pilot od Kooperativy a získejte až 40% spojištění vašeho vozidla zpět. www.coopilot.cz.
2: Tak jo, šampioni, zpátky k hitům na Hitáři.

0: Takhle vám hraje páteční Hit Radio. Tohle je snídaně šampionů, 6.51. Dobré ráno. Mistrovství světa ve fotbale. V plném proudu a vy si ho můžete vychutnat na nový televizi. Tady u nás na Hit Radio můžete vyhrát OLED televizi Samsung v hodnotě 23 000 korun. Jak na to? Je to naprosto jednoduchý, chceme za to jediný. Podělte se s námi na webu na hitradio.cz o vaši nejhistoriku ze stěhování a už dnes ve snídení šampionů v 8.50 jednoho z vás vybereme a vyhrává a můžete to být právě vy. Tak šance zapojit se stále je, detaily podrobnosti najdete na webu hitradio.cz. No a pokud vám náhodou neklapne televize, tak máme pro vás další tip na výhru. To stěhování znamená pro spoustu lidí nejenom stres, ale i velký výdaje. Proto MND, dodavatel energií, má ještě další soutěž, ve které můžete každý týden získat 15 000 korun na stěhování. No a výhru můžete využít třeba na stěhovací firmu, novou výmalbu nebo vybavení domácnosti. Stačí do prohlížeče zadat mnd.cz/stěhování a zanechat na sebe kontakt.
1: Hrajeme s MND každý týden o 15 000 korun na stěhování. Stačí zanechat kontakt a souhlasit s nezávaznou kalkulací energií na mnd.cz/stěhování.

0: Spolehlivé auto na dovolenou. Přece Suzuki. Nyní navíc všechny modely se slevou až 50 tisíc a zárukou až 10 let. Více na suzuki.cz.
1: I'm Ariana Grande.
2: It's Hozier.
3: Právě teď je ten správný čas na nákup nábytku Jamal do vašeho domova. Nábytek Jamal, v bydlení jsme doma. www.jamal.cz.
4: On air.
1: Online.
4: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio.
5: 7. hodina, krátké zprávy a David Jošt. 350 miliard korun, to je schodek státního rozpočtu, před kterým varuje Národní rozpočtová rada. Nevylučuje ani překročení hranice 3% HDP, kterou stanovují pravidla Evropské unie. Kritizuje také plánované zmírnění rozpočtových pravidel a upozorňuje na rostoucí zadlužení státu. Český statistický úřad dnes oznámí, jak se v prvním čtvrtletí vyvíjel počet obyvatel Česka. Zveřejní data o narozených dětech, úmrtích, migracích, sňatcích i rozvodech. Počet obyvatel České republiky roste od roku 2014, v posledních letech ale pouze díky přistěhovalectví. Loni se narodilo rekordně málo dětí a populační růst zajistila výhradně zahraniční migrace. Jihočeský region zasáhlo silné krupobytí, západně od Českých Budějovic se vytvořila bouřková buňka, která se při postupu na východ rychle zesílila. Silná vrstva krup na silnicích načas vytvořila zimní vzhled krajiny a komplikovala dopravu. Bouřka vznikla odpoledne a postupovala přes jihočeskou metropoli. A teď už pojďme k nám do regionu.
6: Praha zítra otevře budovu archivu hlavního města na Chodovci. Návštěvníci budou mít jedinečnou příležitost nahlédnout do běžně nepřístupných prostor archivu, do konzervátorské dílny nebo digitalizačního pracoviště, kde se zpracovávají archiválie nebo restaurují historické dokumenty. Připraven je také doprovodný program pro děti. Vstup na akci je zdarma. Ráno se mohou tvořit mlhy, ale většinou čekáme přibývání mraků. Teploty nízké, kolem 7 stupňů, v průběhu dne většinou pod mrakem, od západu se přidá slabý občasný déšť nebo přehánky. Maxima do 17 stupňů. Z Prahy Lucie Daňková.
4: Jsme v éteru, ale taky v chytré aplikaci Rádia CZ. Zjistíš, co jsme hráli, co hrát budeme a poslouchat můžeš kdekoliv přes Rádia CZ.
7: Snídaně 7 hodin, 2 minuty, pátek ráno, posloucháte Hit Radio, dobrý den. Když řekneme větu už jen 2 týdny, tak právě dnes se dá říct ve 2 intonacích, jo? Tak buď, už jen 2 týdny, říkají děti, a pak, už jen 2 týdny, říkají rodiče. Ano, přesně za 2 týdny v pátek se rozdává vysvědčení a začínají prázdniny. No tak školáci, už se vám to blíží a rodiče, vám přejeme dobrý nápady při vymýšlení aktivit pro vaše ratolesti, pro ty naše andílky. No a pro vás všechny další parádní muzika. Morandi, Angels, s vámi Michal Knejp, David Jošt, Jasmin na Rock for People, tak vítejte v pánském klubu. Hezké ráno.

0: Tohle mi neskutečně připomíná diskotéky. Možná i vy na to máte tuhle vzpomínku. Morandi, Angelos na Hit Radio. 7 hodin, 7 minut, krásné ráno. Pojďme si něco představit. Představte si, že sedíte v klidu na terase. Pijete kafe a najednou okolo vás proletí něco. Něco, co zní jako dron a vypadá jako naštvaný sršeň v obleku Batmana. Jo, tak na Slovensku kvůli tomuhle hmyzu lidi panikaří a volají na 112. Co se tam děje? Masivní invaze drvodělek, což, pokud se ptáte, jsou obří až 3 cm včely.
1: Jsou to takový přerostlí čmeláci, který ale dokážou vyděsit.
0: No čmeláci, vypadá to jak sršeň, člověče. Sršeň opravdu v černém gotickém oblečku, něco mezi, jo.
1: Sršeň, která poslouchá Nightwish.
0: Tak přesně takhle to vypadá. Jestli jste si to doteď nepředstavovali, tak teď už víte. Možná se ptáte, jestli jsou nebezpeční. Tak nebezpeční nejsou, ale takhle. Věřte něčemu, co zní jako vrtulník, jo. A tak nás napadlo, jestli vy, kdo nás posloucháte, máte nějaké speciální historky právě s takovým hmyzem, ať už létajícím nebo chodícím, pavouci a tak dále. Já teda, jestli můžu přidat svoji historku, tak mě takhle jednou vletěla do auta otevřeným okýnkem včela, která se odrazila od protijedoucího kamionu a spadla mi přímo mezi nohy na sedačku. Jo?
1: Extrémně nebezpečný.
0: No počkej, jako nepíchla mě. I když vlastně si říkám, že kdyby píchla, tak bych možná byl teďka o něco šťastnější. Ale, já i hned zastavoval na krajnici, teďka nikdo nevěděl, co se kolem mě děje, já blikačky zastavil a vyletěl jsem ven, jo. A právě to si říkám, to je dost jako nebezpečná situace, určitě se vám, kdo nás ladíte, taky stalo, že vám do auta vletěl nějaký takovýhle hmyz, takže nic moc, jo. A nebo pak ještě samozřejmě historky s pavoukama, jednou jsem odhrnoval závěs a něco mi takhle spadlo za tričko na záda. Já jsem myslel, kamarádi, že se zblázním. Byl to pavouk, obrovský, co ty, Davide?
1: Já si pamatuju, že jednou mě na koupálku, ještě když jsem byl úplný dítě, 3x za den píchla vosa.
0: Kece.
1: Což je celkem smůla, takhle zpětně řeč.
0: A do jakých míst? To bylo
1: různě po těle.
0: Různě po těle. Prostě tak. A byla to jedna vosa?
1: Určitě mi to nepřispělo.
0: Byla to jedna? Tak si neměl dráždit.
1: proč bych jí dráždil?
0: Dráždil, mazliku, jste to dráždili. No tak vy, kdo nás ladíte, určitě si vzpomínáte na nějaké vaše historky z takovouhle havěti, ať už létající, neletající. Pojďte nám to poslat jako hlasovku přes WhatsApp na 777-937-777. Jaká je ta vaše nejbizarnější lekací historka, co to nejšílenějšího jste kdy v panice udělali. Případně nám taky můžete připsat, kdo u vás doma plní roli hlavního likvidátora hmyzu, když se objeví problém. Jak to je u vás, Davide? Seš to ty anebo
1: Eva? Jasně.
0: No jasně. Tak u nás to já rozhodně nejsem. Tak pojďme na to. 777-937-777, to je číslo k nám. A tohle je další skvělá muzika na páteční ráno, to vás bude bavit. Coldplay, Little Sims, Burna Boy, We Pray. Tak pojďme na to, hezké ránko.

0: Zara Larsson.
1: Takhle zní páteční Hit Radio, 7 hodin 16 minut, krásné ránko. Na Slovensku aktuálně probíhá invaze drvodělek, to jsou až 3 cm černé včely, Slováci panikaří, volají 112. Ptali jsme se vás, jaké jsou vaše nejbizarnější historky s hmyzem nebo pavouky, co nejšílenějšího jste kdy v panice udělali, případně kdo u vás doma plní roli toho hlavního likvidátora, když se nějaká taková havěť objeví. A nečekali jsme, že dorazí tolik zpráv, tolik hlasovek, tak pojďme se na to vrhnout, píše třeba Jana. Ahoj Michale. Tohle se nám jednou stalo taky, manžel měl otevřenou malinkatou škvíru u okýnka v autě a u mě pod nohama něco přistálo. Sršeň.
2: Ty bláho.
1: No, chytla jsem strašného hysteráka, manžel řídil, ale nakonec jsem překonala strach a tu potvoru umlátila pantoflí. Hlavní likvidátor hmyzu je u nás manžel, ale co jsou naše malí dcery větší hysterky než já, tak u drobnějšího hmyzu jsem už za hrdinu. Mě baví ta definice u drobnějšího hmyzu. Děkujeme za zprávu. Další vzkaz od anonyma. Ahoj, štítím se těch velkých tlustých pavouků. A jednou se mi ještě jako náctileté holce stalo, že když jsem se při sprchování ve vaně otočila, tak jsem tam měla tyhle pavouky dva. Nahatá, nenahatá jsem z té koupelny vystřelila jako blesk a bylo mi v tu chvíli úplně jedno, že jsem nahá. Naprosto chápu. Taky píše Vondra. Zdarec borci, jednou mi při jízdě na kole vlítlo něco velkého otevřenou pusou přímo do krku. Nic moc, když jedeš 40 km za hodinu a ta svině taky neletěla úplně pomalu. No, žihadlo jsem nedostal, nevím, co to bylo zas, ale náraz byl tak silný, že mi trošku pochrumal hlasivky a já měl potom týden hlas jak Mončičák křížení stylem Lindemannem z Rammsteinu. Od té doby si fakt dávám pozor na zavřenou hubu na kole. Fajn pátek, Vondra.
2: Naštěstí všechno dobře dopadlo.
1: Všechno dobře dopadlo. Taky tady máme spoustu hlasovek, pouštím tu od Karol.
3: Ahoj, tady Valča, jak když jsem byla malá, tak mi vosa zalečá za sádru, my jsme ji šli zrovna sundávat a několikrát mě popíchala. A hlavním likvidátorem u nás doma je mamka, která se nebojí zít 50-metrového pavouka do ruky.
1: Kde dostou takový 50-metrový pavouci?
2: No, my jsme se tomu vyhnuli.
1: Ale ono to tak, já nevím, jak to je možné, ale většinou těmi likvidátory opravdu bývají ženy doma z nějakého důvodu.
2: Mají kalhoty, no.
1: Pojďme ještě na hlasovku od Petra.
4: Petr, původně Děčín, teďka Anglie, sever.
2: Hezky.
4: Příhoda s pavoukem, který mě kousnul, když jsem seděl na koberci do pytliku a potom rychle zdrhnul.
2: Tak nám nezbývá, než doufat, že to nebyl pavouk palovčík brazilský, aha, který když kousne, tak způsobuje dotyčnému bolestivou erekci.
1: Fakt jo? Hmm. Jak se to jmenuje?
2: Palovčík brazilský.
1: Palovčík brazilský? Kde se to dá koupit?
2: To bys nechtěl, kvále.

0: 21. Tohle je páteční hitrádio Snídaně šampionů, s vámi Michal a David, dneska pánská jízda, Jasmin na Rock for People, tak zdravíme do Hradce Králové i vás, kdo tam máte třeba namířeno. Za malou chvíli soutěž o poslední, tento týden poslední 4 vstupenky na Vysočina Fest, o tom bude rychlá pětka, samozřejmě přidáme další muziku Mirai Milky Chance a taky přihodíme aktuální dopravu, ať víte, jak to v pátek ráno frčí, tak hezké ráno z hitrádia.
1: Spolehlivé auto na dovolenou. Přece Suzuki. Nyní navíc všechny modely se slevou až 50 000 a zárukou až 10 let. Více na suzuki.cz.

0: Yeah.
1: Nejlepší dopravní servis a Kuba Bělak. V Praze ve Lhotecké ulici u křižovatky s ulicí ve Lhotce bourala dvě auta, blokovaný je tady jeden pruh. A s kolonou počítejte na Kbelské před křižovatkou s Poděbradskou směrem od Cínovecké.
2: Viditelný zážitek v každém okamžiku vám přináší oční klinika Horní Počernice. Řešení očních vad bez ohledu na věk. www.ocniklinikahp.cz
3: Hit Radio City.

0: Motivace na páteční ráno, když nemůžeš, tak přidej, tohle jsou Miraj, je pol osmé, ladíte Hit Radio a David má ranní update.
1: Ranní update.
2: Lásku dnes často neničí nevěra, ale peníze a finanční stres. Podle odborníků se jedním z nejčastějších problémů ve vztazích stávají právě finance. Hádky způsobují dluhy, rozdílný přístup utrácení i tlak na společné životní cíle. Po 30 už nestačí jen jíst zdravě, tělo pomalu ztrácí svaly i kondici a je dobré tomu jít naproti včas. Odborníci radí hlavně posilovat, více hýbat a hlídat si stres, protože ten urychluje stárnutí buněk. Důležitá je i strava s dostatkem bílkovin a co nejméně průmyslově zpracovaných jídel. Penny Market ve čtvrtek 18. června zavře všechny prodejny v Česku už v 17.30, tedy o víc než dvě hodiny dřív než obvykle. Důvod je jednoduchý, zaměstnanci si mají stihnout v klidu užít sledování zápasu české reprezentace na mistrovství světa proti Jihoafrické republice.
0: A to je hezký, to je milý, to je fajn.
3: Taková trošku škoda, že tady u nás v rádiu, když vysíláme od 6 do 9, se vlastně ani do jednoho toho českého zápasu netrefíme, takže to u nás vlastně nepřipadá v úvahu.
0: A tak co my, spíš asi naši posluchači. Zkuste to navrhnout i u vás v práci, jo? Jestli bys vám šéf jich nedal volno. A dost možná budete si v podlí doma vychutnávat celý šampionát. Pojďme soutěžit! Poslední 4 vstupenky na 12. ročník Vysočina Festu. Pište, chci soutěžit na 777 937 777.

0: Milky Chance, Stolen Dance, tohle je páteční Hit Radio, 5 minut po 7, díky, že ladíte, hezké ránko. Je to rychlá pětka, máme pro vás tento týden poslední 4 lístky už na 12. ročník Vysočina Festu. Uslyšíte tam třeba kapelu Lucie, Miraj, Činasky, Divokýho Byla, Ben Kristoval, MIG 21 a spousta dalších. A to všechno od 2. do 4. července v Jihlavském amfiteátru. Rychlá pětka. A o ty poslední 4 lístky se zasoutěží Honza. Honzo, hezké ráno.
1: Hezké ráno.
0: Hezké ráno, Honza z Havlíčkova Brodu, takže pokud vyhraješ, budeš to mít kousek. Řekni nám, už jsi někdy byl na Vysočina Festu, nebo to bude premiéra?
1: Premiéra to bude.
0: Hezký, koho by si vzal sebou? Už to máš rozdělený, už jsi měl často promyslet během toho, co jsi čekal na telefonu?
1: Moc asi kamarády nějaký bych dal.
0: Jasně, no tak.
2: Ještě jsme nevyhráli, ale pojďme na to.
0: Tak, pojďme na to.
3: Otázka první. 5 vteřin na odpověď.
0: Honzo, budeš vědět, jak se jmenuje zelenina, ze které se staví strašáci na Halloween?
1: Líně.
0: Ano.
3: Otázka druhá. 4 vteřiny na odpověď.
0: Který měsíc v roce je nejkratší?
1: Březen. Únor.
0: Stihl jsi to, je to únor, ano.
3: Otázka třetí. 3 vteřiny na odpověď.
0: Jak se jmenuje naše nejvyšší hora?
1: Jižka.
0: Ano.
3: Otázka čtvrtá. 2 vteřiny na odpověď.
0: Když máme teďka ten fočus, budeš vědět, jaký je křestní jméno fotbalisty Šika?
1: Patrik.
0: Ano. A Honzo, poslední otázka. Dostávají děti za 2 týdny vysvědčení, ano nebo ne?
1: Ano.
0: Ano! Čověče, je to tvoje.
1: Perfektní.
0: Perfektní, takže teď už můžeš přemýšlet, protože máš 4 vstupenky na 12. ročník Vysočina Festu v Jihlavském amfiteátru. Honzo, moc si to už, ještě nám řekni, co chystáš na víkend, než se rozloučíme.
1: Co chystám na víkend? Máme dětský den s naším sportem, takže pořádáme pro vlastně naše hráče takový dětský den, takže budu tam.
0: Hezký.
2: Co to je za sport?
0: Co to je za sport?
1: Florbal.
0: Florbal, hezký. No tak si to užijte, ať se akce vydaří, vstupenky posíláme a zvládni, užij si víkend. Honzo, měj se hezky, ahoj.
1: Děkuji, tak je hezký den.
0: Ahoj.
3: Rychlá pětka ve snídani šampionů na Hit Radio.

0: Chráním tvůj domov před letními vedry a jsem tak robustní, že odolám i bouřkám nebo zimním mrazům. A kdo jsem? Hliníková venkovní roleta Velux.
1: Sniž teplotu v podkroví a bydli komfortněji s řešeními Velux pro střešní okna Velux. Více informací na velux.cz.
2: Vy, co jste vypli včera odpoledne, se nepočítáte?
3: Já si myslím, že takhle, možná blbá otázka dneska, že půlka národa je vypnutá kvůli tomu rannímu vstávání. Jo? Ti, co nejsou zvyklí, tak teďka tak jako...
2: A ty tady máš ale závěr docela zajímavý studie.
3: Já tady mám, ano, proč se o tom bavíme? Podle průzkumu přepínáme mozek do víkendového režimu přesně v 11 hodin dopoledne. Po 11. klesá podle dat personálních agentur produktivita téměř k nule.
2: Takhle, bavíme se o pátku.
3: Ano, říká se tomu takzvaný páteční syndrom a je to vlastně nemoc, kterou, ano, podle průzkumu trpí většina populace, ale je na to protilék, jo, a to je zapálený grill nebo pivko. To vlastně je to z tebe hnedka dostane tu nemoc, jo. Ale my jsme se tady bavili, ty jsi, Davide, říkal, ty máš totiž, že tě musíme vysvětlit, ty máš ještě další práci.
2: Ano.
3: A v kolik ty dneska končí? Schválně to řekni. No pojď.
2: No nekončím, ale přesouvám se, jak Aha. se říká v korporátním světě, na home office.
3: A to je v kolik hodin?
2: To je shodou okolností přesně v 11.
3: No, tak tady to máme potvrzení, jo? To je potvrzení. Šéf poslouchá?
2: Šéf asi neposlouchá, protože je ze zahraničí a neumí česky. To je vlastně moje jediná výhoda.
3: Nekecej, ale já bych tady ty šéfy nepodceňoval, protože hele, šéf má uši všude, jo? Podle mě on je nalepený u rádií, kort u toho našeho, protože ví, že tady makáš a pěkně mu toto AI překládá v reálném čase, jo? Takže nevede, nebudu prémie. Nebudou.
2: Když už teda poslouchá, já ho mám tak strašně rád, toho šéfa.
3: Já taky. V životě jsem ho neviděl, ale já vás miluju. Šéfe, Davidu šéfe, já vás mám fakt rád. Offenbach, Norma Jean Martin, Overdrive pro vás všechny, kdo třeba už vypínáte teďka, už se vidíte hlavou ve víkendu. Za malou chvíli taky DJO End of Beginning. Hezké ráno.
4: Spolehlivé auto na dovolenou. Přece Suzuki. Nyní navíc všechny modely se slevou až 50 000 a zárukou až 10 let. Více na suzuki.cz.

0: Nejlepší dopravní servis a Kuba Bělák. V Praze na jižní spojce na úrovni čerpací stanice Shell směrem na Černý most havarovalo osobní auto s nákladním. Nehodu vyšetřuje policie, můžete se tady nárazově zdržet. Šťastnou cestu.
1: Řidiči, jezděte bezpečně s apkou Co-Pilot od Kooperativy a získejte až 40% spojištění vašeho vozidla zpět. www.coopilot.cz.
2: Tak jo, šampioni, zpátky k hitům na Hit Radio.

0: 7.54, tohle je Hit Radio, hezké ráno. Máte okolo sebe někoho, komu je přes 60, 70, 80 a chová se pořád na 20? Možná někoho takového znáte. Někomu to sluší a tím někým jsou rozhodně borci z kapely Rolling Stones. Dnes, 12. června, to je přesně 64 let od jejich prvního koncertu, což je neuvěřitelné, oni pořád fungují.
1: 64 let v jedné práci v podstatě.
0: V jedné práci. Je to vlastně za mě i krásná ukázka toho, co všechno vydrží lidský tělo. Jo? Tak zatímco my máme po 30 občas problém vstát z gauče a sedáme si na židli nebo do auta s takovým tím... No, tak Mick Jagger běhá v 80 po pohřích v upnutých džínách.
1: Já tady mám ještě jednu zajímavost, ty jsi říkal, že v roce 62 to byl první koncert, tak jsem si schválně na internetu podíval, kolik koncertů doposud skupina Rolling Stones měla, tak vězte, že je to skoro 2500 vystoupení.
0: 2500. Kdybychom to vydělali penězma za každý koncert, tak se nám protočí panenky. Mě řekni, člověče, kde ten Mick Jagger bere takový energie? Rolling Stones, Start Me Up, chvíli před osmou, tady na Hit Radio, krásné páteční ránko, šampioni.

0: své auto na dovolenou? Přece Suzuki. Nyní navíc všechny modely se slevou až 50 tisíc a zárukou až 10 let. Více na suzuki.cz.
1: Utrhnout, sklidit, očistit, přepravit, vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny.
2: Vyberte si třeba brambory, žluté rané, kilo za 21,90 a řetkvičky, svazek za 7,90 až do 16. června.
1: Čerstvé jako z Kauflandu.
3: 25 000.

0: this is Ava Max. All the hits.
1: Právě teď je ten správný čas na nákup nábytku Jamal do vašeho domova. Nábytek Jamal, v bydlení jsme doma. www.jamal.cz.
2: On air.
3: Online.
2: I v aplikaci Rádia.cz. Hit Radio.
4: 8. hodina, krátké zprávy a David Jošt. Češi ztrácí zájem o hypotéku. Hypoteční trh v květnu po několika měsících růstu zpomalil. Banky poskytly nové úvěry za 38 miliard korun, což je meziměsíčně o 14% míň. Hlavním důvodem bylo předzásobení klientů a také růst úroků. Průměrná hypoteční sazba stoupla na 4,67%, což výrazně zvyšuje měsíční splátky. Odborníci navíc očekávají, že sazby mohou v dalších měsících dál mírně růst. Spojené státy a Irán podle amerického prezidenta Donalda Trumpa dokončili velkou část dohody, která má být finalizována v nejbližších dnech. Trump uvedl, že podpis by mohl proběhnout už tento víkend v Evropě, on sám se ho ale nezúčastní. Irán potvrdil pokrok v jednáních, zároveň ale zdůraznil, že finální rozhodnutí zatím nepadlo. Poničené auto i airsoftový granát. Nejvíce útoků zažívají mladší političky. Poslední průzkumy ukazují, že české poslankyně čelí častým výhruškám a různým formám násilí. Nejčastější je psychologické násilí, se kterým má zkušenost přes 80% z nich, často na sociálních sítích. Téměř 40% uvádí sexualizované útoky, část i fyzické napadení nebo poškození majetku. A teď už pojďme k nám do regionu.
5: Demolice nadjezdů nad Pražským okruhem plánovaná na tento víkend se odkládá. Důvodem jsou neočekávaná zjištění ohledně podloží. Nový termín bourání zatím stanovený není. Nový nadjezd k Austisu by měl být zprovozněn do 5 měsíců a nadjezd v ulici k zadní kopanině do 7 od zahájení prací, které začaly 18. května. Ráno se ojdněle mohou tvořit mlhy, ale většinou bude přibývat mraku. Teploty kolem 8 stupňů čekáme většinou zataženo oblačno. Přidá se slabý déšť ještě nebo přehánky. Maximální teploty do 17 stupňů. Z Prahy Lucie Daňková.
2: Chceš si nechat zahrát hit podle sebe? Každou středu večer hrajeme na přání. Svůj hit si objednej na webu hitradio.cz. Hitradio.cz.
6: Snídaně šampionů.
7: 8 hodin, 3 minuty, s vámi Michal Knejp, David Jošt, hezké ránko.
8: Ahoj.
7: Ahoj Dave, ahoj lidi, krásné ráno. Tak už na konci hodiny budeme rozdávat telku v hodnotě 23 tisíc korun. Stále máte šanci se do soutěže zapojit, stačí, když nám na web, na hitradio.cz, napíšete vaši nejhistoriku ze stěhování. Jednu vybereme a tu oceníme právě parádní OLED televizí v hodnotě 23 tisíc korun. Detaily na web hitradio.cz. Pojďme na další muziku, čím startuje další hodina. Bon Jovi, It's My Life.
2: Hit Radio City.

0: Tohle je Hit Radio, 8 hodin, 7 minut, s vámi Michal Knejp, David Jož, hezké ráno. Také vás vytáčí, když si v autě chcete stlumit rádio nebo vypnout klimu a musíte kvůli tomu proklikat 3 podmenu na displeji, tak máme super zprávu, tohle dotykový peklo oficiálně končí. Bezpečnostní experti totiž dali automobilkám nůž na krk, buď jo, vrátí do aut klasická tlačítka, nebo přijdou o hvězdičky za bezpečnost. Takže veškeré klíčové věci pro ovládání auta nesmí být u nových aut schovaná v infotainmentu ani na různých dotykových plochách, takže se vracíme zpátky k tlačítkám.
1: To by mě zajímalo, jestli se k tlačítkám vrátíme i u chytrých telefonů. Tam si myslím, že asi krok zpět neuděláme.
0: Ale nevíš, nikdy nevíš, jo. Já to teda kvituju, co se týká klasických tlačítek v autě, protože za mě teda moc aktuálně nedává smysl zákaz používání telefonu za volantem, když pak všechno ovládáš a čumíš do toho displeje obrovského a hledáš tam prostě minutu, jak na nastavení, jak něco vypnout.
1: A je fakt, že ty moderní auta mají ty obrazovky už dneska fakt jako monitor normálně v práci.
0: No jasně, u některých aut to vypadá jako, že to tam prostě někdo přilepil jako jen tak, jo. Víme, to je jedno. Tak, tak nás zajímá, vy kdo nás sledíte, určitě, vy kdo často řídíte, i teďka sedíte v autě, určitě je něco, co vás ve vašem autě vytáčí. Jo.
1: Třeba takový to automatický vypínání motoru na semaforech.
0: Ježiš, start stop, jasně, no. Tak to je takovej, myslím si, že to máte podobně, už takový jako naučený rituál, sedneš do auta, nastartuješ a klikneš tady jednou a já mám start stop a pak ještě klikám třikrát na nastavení jízdního režimu, protože všechno se vrací, ano, kvůli tady nařízením zpátky do toho továrního nastavení. No, tak dejte nám vědět, jestli je to start-stop, jestli je to front-test, jestli je lane-assist, prostě co vám pije krev, co byste jinak, co byste z toho auta nejradši vytrhli, jo? 777-937-777, pošlete nám to jako hlasovku přes WhatsApp, budeme rádi, nebo nám to napište klasicky zprávou, SMS-kou, nebo přes WhatsApp. Taylor Swift, The Fate of Ophelia, další parádní muzika pro vás, 809, hezké ráno z Hit Rádia.

0: Hit, Verona, Hey Boy. Tohle je páteční Hit Radio, krásné ránko. Bezpečnostní experti dali automobilkám nůž na krk, buď do nových aut vrátí klasická tlačítka, nebo přijdou o hvězdičky za bezpečnost. Vracíme se k čudlíkům, klasickým tlačítkám, což je tady za nás ve studiu Prima, o tom jsme se bavili před chvílí a chtěli jsme po vás, co je ta věc, která vás rozčiluje ve vašem autě aktuálně. Může to být cokoliv. Tak přišla od vás spousta zpráv, tak pojďme hnedka na tu první. Píše Luca, dobré ráno, za mě rozhodně start stop. To je jasný vítěz, můžeme prozradit už teď. A pak hlídání pruhu, to hned vypínám a toho, kdo to vymyslel, bych nakopala do sedínky. Slušně řečeno. Taky píše Hanka, ahoj, auta jsou za mě předspané elektronikou a za mě určitě start stop.
1: Ano.
0: Taky píše Petr, zdravím, ve starém autě jsem se nechal start stop vypnout, v novém na to kvůli záruce nesahám, ale už jsem si na to tak nějak zvyknul. Takže taky start stop. Přidala se i Jarka, dobré ráno, z nového auta, které mám 3 měsíce, dostávám šoky, i když chci telefonovat. Je to katastrofa, než najdu toho dotyčného, tak ujedu strašnou cestu a hlavně je to dost nebezpečné, nevíte kam koukat, jestli na silnici nebo na velký displej, Jarka. A to je přesně to, co jsme se bavili, vlastně obrovský paradox, ty nemůžeš používat telefon, který vlastně znáš, ale musíš v infotainmentu hledat něco, kde to vlastně neznáš a je to v pohodě, jo? Tohle mi úplně nedává jako rozum, ale dobře. Taky tady máme hlasovku. Hlasovku od Michala.
2: Zdravím, tady Michal. K aktuálnímu tématu. Samozřejmě ty věci, které se nedají vypnout, jako zasahují aktivně do řízení, jako jsou právě ty automatické brždění a podobně. A další věc, kterou bych určitě zrušil, jsou kamery místo zpětných zrcátek, protože to naprosto zkresluje. A protože tam je třeba tlumení, tak nevidíte ani pořádně, když jede za váma sanitka s brkačkama a podobné věci. Jak pěkný den.
0: Hezky. Děkujeme za názor, děkujeme za zprávu. A co nás teda tady nejvíc, já nevím, jestli pobavilo, jestli to můžeme říct, Davide, takhle, ale píše Lukáš. Ahoj, v autě mě nejvíc rozčiluje moje žena.

0: Hit Radio, jenom hity Måneskin, The Loneliest, 8.22, hezké ráno. Ještě k tématu, co jsme řešili, co za asistenta vychytávku věc byste vypnuli ve svém autě, přišla zpráva od Luci. Ahoj, tak já mám 20 let starého starouška, ale vyrvala bych indikaci zapnutého pásu, protože neustále řve za nepřipoutanou kabelku. Davide, za nepřipoutanou kabelku.
1: Je to tak.
0: Počkej, ale tak tam je čidlo nějaký v té sedačce samozřejmě a to musí něco vážit ta kabelka, ne?
1: Tak víš, co se do ní všechno vleze dneska?
0: Je vlastně pravda, když si, ano, to je pravda, když si představím kabelku ženy, že v tom je půlka baráku, jo, půlka bytu, tak to vlastně docela odpovídá.
1: To by vlastně měla být připoutaná.
0: To by vlastně měla být připoutaná, dává to smysl. Tak děkujeme za vaše zprávy. No tak vám, ať už máte dědečka, toho poctivýho, anebo auto narvaný elektronikou, tak za chvíli poradíme, jak se v pátek ráno jezdí, bude doprava. Na cesty zdravíme, no a samozřejmě slyšíte pode mnou Miley Cyrus, i tu přihodíme za malou chvíli tady na Hit Radio. Hezké ránko.
2: Spolehlivé auto na dovolenou. Přece Suzuki. Nyní navíc všechny modely se slevou až 50 tisíc a zárukou až 10 let. Více na suzuki.cz.
3: Hit Radio. Hit Radio.

0: Nejlepší dopravní servis a Kuba Bělák. Na jižní spojce na úrovni Šelky směrem na Černý most havarovalo osobní auto s nákladním. A na dálnici D8 na 7. kilometru směrem na Prahu, dejte pozor, je tam odstavené osobní auto.
1: Největší hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hit Rádiu. Kdekoliv a kdekoliv přes apku Rádia.cz. Přes apku Rádia.cz. Hit Rádio City.

0: Miley Cyrus s jejím kvítím, Flowers 8.31, ladíte Hit Radio, s vámi pánská jízda Michal a David. A David má...
1: Ranní update.
0: Pojďme na to.
2: Fotbalový šampionát je v plném proudu, druhý den turnaje ale nabídne jen dva zápasy. Jeden už máme za sebou a druhý odehraje Kanada proti Bosně a Hercegovině. Utkání startuje ve 21:00. Fanoušci Harryho Pottera dostali po letech nostalgický moment. Daniel Radcliffe a Tom Felton se znovu setkali na afterparty po cenách Tony Awards. Setkání Harryho Pottera a Draco Malfoye tak připomnělo kouzelnickou éru a okamžitě nadchlo fanoušky po celém světě. Opakování ročníků podle dlouhodobého výzkumu britské nadace žákům v praxi nepomáhá zlepšit výsledky ani dohnat spolužáky. Naopak se ukazuje, že děti, které propadnou, často za vrstevníky zaostávají i po opakování třídy a jen těžko rozdíly dohánějí. Studie navíc upozorňuje, že tito žáci mají vyšší riziko, že školu nedokončí vůbec.
0: Mm-hmm. To je zajímavý, to je zajímavý. Já si ale myslím, že propadnout v dnešní době je docela luxus.
2: Ale prosím tě.
0: No, dostaneš rok života navíc zadáča v hotelu s plnou penzí.
2: Tak mama hotelu se dá zůstat i po škole, ne?
0: Dá, no. Máš s tím zkušenost?
2: Já ne.
0: Já ne, já taky ne, já taky ne. Možná někdo z vás, jo. Kato a John, Turn the Lights Off, s tímhle máme parádní zkušenost. Já tady tu reinkarnaci songu, to je nějaká 2000, ono se to vrátilo zpátky. A zní to teda dobře.
2: Tohle se opakuje a má to dobrý vliv vlastně.
0: Přesně, tohle opakování máme rádi. Kato a John, 8.33 na Hit Radio. Pojďme na to, hezké ráno.

0: 8.37. Dáváte si páteční hit rádio snídaní šampionu, hezké ráno. Tři čtvrtě republiky bude dneska zívat. Ti, co nejsou zvyklí vstávat ve čtyři, tak pátek rozhodně prozívají. Jasně, bavíme se o fotbale. Takhle, nevyšlo to, prohráli jsme s Koreou 2-1, to už jste určitě zaregistrovali, ale takhle, teprve se to rozjíždí a ukázali jsme, že šanci máme. Tak si to pojďme užívat dál. Mimochodem, letošní mistrovství světa ve fotbale přináší spoustu zajímavých novinek. Třeba rozhodčí budou nosit na dresu kamery, které budou přenášet pohled z jejich perspektivy. Další věc, střídající hráč má jenom 10 vteřin na to, aby odešel z hřiště, jinak ho vyloučí. No a pokud se náhodou pohádají dva hráči a jeden si zakryje ústa, aby nebylo vidět, jaká slova říká, tak může dostat červenou kartu. Je to brutál, ale chápu, takhle si dá každý pozor, jak moc bude vulgární a nebo třeba rasistický. Velký respekt. Tak další zápas naší repre, ten si můžeme užít příští čtvrtek, hrajeme s Jarem. Hit Radio s vámi, muzika nachystaná, za malou chvíli Dasha Austin nebo třeba Reddy Kirken, zítra máme. Hezké ráno.
1: Spolehlivé auto na dovolenou. Přece Suzuki. Nyní navíc všechny modely se slevou až 50 tisíc a zárukou až 10 let. Více na suzuki.cz.
2: Hit Radio. Hit Radio.

0: Chráním tvůj domov před letními vedry a jsem tak robustní, že odolám i bouřkám nebo zimním mrazům. A kdo jsem? Hliníková venkovní roleta Velux.
1: Sniž teplotu v podkroví a bydli komfortněji s řešeními Velux pro střešní okna Velux. Více informací na velux.cz.

0: nějaký drobný k tomu, posloucháte Hit Radio, tohle je snídaní šampionů, Dasha Austin. A já se ptám, kdo z vás si vychutná třeba právě mistrovství světa na nový telce? Máme pro vás OLED televizi Samsung v hodnotě 23 000 korun a soutěž vrcholí právě teď. Vy jste nám na web hitradio.cz psali vaše nejhistorky ze stěhování, přišla jich od vás spousta, hromada neuvěřitelných, za všechny moc děkujeme. Přidala se třeba i Karolína, ta napsala: Ahoj, při pomoci se stěhováním prarodičů jsme si objednali dodávku a naložili do ní úplně všechno, co se dalo. Asi po hodině cesty do nového domku nám došlo, že jsme nikde neviděli dědu, začali jsme panikařit a obvolávat rodinu i sousedy. Děda telefon několik minut nebral, až ho nakonec zvedl se slovy: No já jsem v pořádku, ale nevím, kde jsem. A jak to pokračovalo dál? Karolíno, dobré ráno.
1: Dobré

0: ano.
1: Tak jak to pokračovalo dál, tenhle příběh? Povězte nám.
0: No, přitom ukázalo se, že při vlastně nakládání sedl do svého oblíbeného starého masážního křesla v dodávce, usnul a zamkl jsme ho tam mezi krabice. A vlastně probudilo ho až vyzvánění telefonu, když jsme otevřeli nákladový vlastně prostor té dodávky. Tak jsme ho našli, jak si spokojeně hoví mezi krabicemi a vůbec nechápe, proč všichni panikaří a dodnes tvrdí, že to bylo nejpohodlnější stěhování v jeho životě. A taky dodnes nikdo nechápe, jak se ho při nakládání mohl nikdo nevšimnout.
1: Takže děda si to vlastně vůbec nepamatuje, ten zážitek. To je dokonalý. Karolino, zeptám se, koukáte na fotbal doma teďka někdo u vás, vy nebo třeba váš partner?
0: Jo, koukáme doma na fotbal.
1: Koukáte doma na fotbal, no a já vám můžu říct, že za tuhle historku, stěhovací historku, se na ten fotbal budete koukat na nový televizi! No jasně, OLED telka Samsung v hodnotě 23 tisíc korun putuje k vám domů a já se zeptám, dostanou ji prarodiče anebo bude u vás doma?
0: No jako vzhledem k tomu, že žádnou televizi nemám doma,
1: tak
0: jako na bytě, tak asi si ji nekám.
1: Hezký, tak můžete se štípnout, je to opravdu tak. Karolino, vyhráváte tuhle parádní telku Samsung za 23 tisíc, je to vaše.
0: Víš, tak to je skvělý, vůbec jsem to nečekala.
1: No my děkujeme za tuhle parádní historku, myslím si, nejenom, že jsme se pobavili my tady v rádiu, ale myslím si, že se pobavili i posluchači. Opravdu geniální, tak pozdravujte prarodiče, telku posíláme. Ještě nám řekněte, co plánujete na víkend, Karol.
0: No, asi budu koukat na fotbal s prarodičema.
1: No jasně, a na nový telce. No tak tu posíláme. Jasně. Tak pozdravujte všechny, a užijte si víkend a zase někde na Hit Rádu se budeme těšit. Mějte se.
0: Děkuju moc krát taky.
2: Hrajeme s MND každý týden o 15 000 korun na stěhování. Stačí zanechat kontakt a souhlasit s nezávaznou kalkulací energií na mnd.cz/stěhování.

0: Cílová rovinka na dohled, páteční snídaní šampionů na konci. Díky za společný ráno. Připomínám, že telka za 23 tisíc už má svoji majitelku Karolínu, a to za její story ze stěhování. Díky vám všem, kdo jste se zapojil. No a mimochodem, protože stěhování znamená pro spoustu lidí nejenom stres, ale taky velký výdaje, tak partner soutěže MND, dodavatel energií, přichází ještě s další soutěží, ve které můžete každý týden získat 15 tisíc korun na stěhování. Kdyby vás k tomu zajímalo víc, tak komplet detaily podrobnosti najdete na webu mnd.cz/. stěhování. Tak tvůj, tvůj, a teď už se loučím.
1: Spolehlivé auto na dovolenou. Přece Suzuki. Nyní navíc všechny modely se slevou až 50 tisíc a zárukou až 10 let. Více na suzuki.cz.
0: Ať vám pátek v práci uteče, užijte si víkend, dávejte mi na sebe pozor a v pondělí se na vás těšíme v 6.00. Tak pa.
2: Hit Radio má pro tebe ještě víc. Přidej se do klubu posluchačů a získej výhody, které běžní posluchači nemají. Registrace je otevřená na našem webu hitradio.cz.
3: Nejlepší dopravní servis z Prahy a okolí na Pražském okruhu za sjezdem na Evropskou ulici na 29. kilometru směrem k letišti blokuje provoz nehoda dvou osobních aut. Počítejte se zdržením v koloně kolem 10 minut. Bouralo se také v Novodvorské ulici na úrovni obchodního centra, se srazila rovněž dvě osobní auta. Počítejte s omezením, tady je ale podle našich informací zdržení minimální. Na magistrále hlásíte 5 až 10 minut navíc na Nuselském mostě při cestě směrem do centra. V opačném směru budete popojíždět ve Vilznově ulici před Václavským náměstím a silnější provoz hlásí taky Ječná. Vaše dopravní info volejte na 777 937 777.
4: Viditelný zážitek v každém okamžiku vám přináší oční klinika Horní Počernice. Řešení očních vad bez ohledu na věk. www.ocniklinikahp.cz.
2: Hit Radio.

0: I'm Miley Cyrus.
1: Hey, it's Teddy Swims.
2: On air.
0: Online.
2: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio City.
3: Bylo 9 hodin, krátké zprávy pro Prahu a okolí s Dominikem Šmauzem. Hezké dopoledne. Pěší zónu Anděl a její okolí bude hlídat více policistů a strážníků. Využijí i psovody. Dohodli se na tom zástupci 5. městské části, policisté a strážníci. V Praze 5 působí také bezpečnostní agentura, která hlídá pořádek na 7 dětských hřištích a v odpočinkových zónách. Jejím úkolem je také čistit tato místa od použitých injekčních jehel. Praha 2 pokračuje v obsazování volných bytů a nabízí je k nájmu prostřednictvím veřejné soutěže. Třetí letošní elektronická aukce se uskuteční 22. června. Radnice do ní zařadila 12 bytových jednotek v lokalitách Nového Města a Vinohrad. Sněmovna propustila do třetího čtení novelu stavebního zákona. Poslanci k ní ve druhém čtení předložili zhruba 130 samostatných pozměňovacích návrhů. Všechny musí posoudit hospodářský výbor, až poté může následovat závěrečné schvalování. Novela má především zrychlit a zjednodušit povolování staveb. A teď už si slovo vezme David Račák.
4: Fotbalový servis.
5: Čeští fotbalisté neudrželi náskok a do mistrovství světa v Americe vstoupili porážkou 1-2 s Koreou. Svěřence trenéra Miroslava Koupka poslal v utkání skupiny A v Guadalacháře po necelé hodině hry do vedení kapitán Ladislav Krejčí. Vedení ale naši neudrželi. Hwang In-pom brzy srovnal a střídající Oh Jong-kyo v 80. minutě stav otočil.
3: Ještě počasí, po celý den bude obloha nad Prahou zamračená, k tomu místy čekáme slabý občasný déšť nebo přehánky, teploty do 17 stupňů.
2: Město je Urban, Urban je City. Startuje nejenergičtější dopoledne v pražském éteru. My jsme Hit Radio City a tohle je Kuba Urban.
6: Tak vám přeju krásný pátek, přátelé, dočkali jsme se. Takhle, jestli to půjde dál, tak je asi nejvyšší čas to dneska zabalit možná. Jsou 3 minuty po 9. hodině, s vámi Kuba Urban a samozřejmě dneska spousta informací, možná i výhledu na nadcházející víkend, co dělat, co se v Praze děje, všechno to víme. Fotbalu se úplně vracet nebudu, já jsem teda se ani nesnažil, já jsem ani neměl nastavený budík. Prostě jsem se jenom ráno podíval, jak to dopadlo, říkám si, no jo, to je oni, kluci korejský, nízký těžiště, že jo, těžký, no. Tak, Imagine Dragons si dáme hned na úvod, za pár minut taky Wiz Khalifa anebo Pink. Zkrátka skvělé hity. Tak Praho, přejeme vám dobré dopoledne a nezapomínejte, je pátek.

Tohle byla Pink, Born to Runway a vy posloucháte Hit Radio City. Hezké dopoledne. No, je to zhruba měsíc zpátky, možná o něco víc, co jsem tady ve vysílání říkal, že do Prahy, do Velké Chuchle, na festival přijede Kanye West. Že už je to prý jako téměř domluvený, i přesto, že mu po celé Evropě ruší jednotlivá turné, tak čeští promotéři se prý dušovali, že už je to na jako 99% hotové. No a dneska čerstvá zpráva, velký koncert, o kterém se v posledních týdnech hodně mluvilo, tak nakonec opravdu nebude, protože Kanye West v červenci v pražské Chuchli nevystoupí. Ten koncert se měl konat 25. července v dostihovém areálu Chuchle Arena, ale vedení areálu potvrdilo, že spolupráci s pořadatelem ukončilo, ale ty důvody konkrétní vlastně jakoby nejsou zveřejněny, jo? Kolem plánovaného vystoupení se od začátku vedla celkem vyhrocená debata, kritika mířila hlavně na Kanyeovi dřívější antisemitské výroky, za které se letos veřejně omluvil, nicméně vlastně to nedopadlo, skoro nikde v Evropě, jo? Všude mu vždycky tak nějak jako domluvají koncerty a nakonec z toho sejde. A já jsem to tady říkal přímo do vysílání Hit Radio City, říkám, no ještě si musíme počkat, jestli se to opět nezruší. No a máme to tady, přátelé. Takže to je oficiální čerstvá zpráva, Kanye West v Praze rozhodně nebude a Chuchle koncert ruší. To, co je před námi, tak to je třeba David Koller, nic není nastálo, za pár minut taky Tom Odell, no ale začínáme s dámou, která je velmi, velmi spojená s letošním fotbalovým mistrovstvím světa. Tady je Shakira. Come on.

Za 5 minut bude 9:30. Dneska dopoledne dáme si už za okamžik další velké hity, ale já vám můžu slíbit, že vás pozvu na něco hodně barevného a něco, u čeho se zafuníte, jo? Teď možná chvilku jako přemýšlíte, no tak barvám prostě neutečete, jo? To už je jasný. Takže za pár minut jedna důležitá pozvánka pro všechny, kteří rádi běhají a ještě u toho mají rádi barvičky. No a když už jsem mluvil o velkých hitech, tak Rudimentals, Elo Henderson, už za pár minut. Tohle je dopoledne u nás na City.

0: takhle vám hraje Hit Radio City. Ella Henderson a Rudimental. Za pár minut si dáme Přátelé alias The Rembrandts, I'll Be There For You. Ale teď jedna velmi milá pozvánka. Praho, už se to blíží. 20. června se do parku u Čeňku na Praze 14 vrátí vlastně nejbarevnější rodinný běh. Jmenuje se to Barvám neutečeš a v něm vlastně nejde úplně primárně o čas, ani o tempo, ani o sportovní výkony, ale je třeba si hlavně užít den plný barev, taky smíchu a zážitků. Vybrat si můžete 5-kilometrovou trasu s 5 barevnými zónami, anebo i kratší trasu, která má 1,5 kilometru, ideálně pro ženy a taky rodiny. No, na telefonu se mnou už Štěpánka Kramperová, která nám určitě řekne, co nás nemine, co nás čeká. Tak co vlastně zažijeme?
1: Do Prahy se vracíme 20. června na Černém mostě do parku Učeňku. Chceme z toho udělat jeden takový velikánský barevný den pro rodiny, kamarády i firmy. Není to klasický běžecký závod, i když se tam běží 5-kilometrová a 1,5-kilometrová trasa, ale je to vlastně celý den plný barev aktivit. Bude tam koncert Pavla Calty a na konci vlastně i tombola.
0: Dobře, Štěpánko, tak součástí akce, co jsem slyšel, je i charitativní projekt Heroes, který pomáhá dětem se zdravotním znevýhodněním.
1: Heroes je projekt, který vytváří krásný den handicapovaným dětem a jejich rodinám. A zároveň taky díky němu pomáháme jednomu konkrétnímu dítěti vždycky v každé lokalitě. V Praze to je přímo 15-letá Verunka. Vlastně skládáme na ní výtěžek, který pak předáme na konci dne.
0: Dobře, a můžeme lehce naznačit, jaký vlastně ten příběh Verunky je?
1: Verunka je 15-letá slečna, která už od narození žije s vzácným neurologickým onemocněním. Ona nemluví, potřebuje vlastně prakticky pomoc při běžných činnostech po celý den, ale přesto je to fakt usměvavá, krásná slečna. My na tom Verunčině příběhu chceme ukázat to, že ta síla nemusí být vidět prostě vždycky na první pohled.
0: Chápeme. Tak Štěpánko, díky moc. Pro vás důležitá informace, 20. červen, park Učeňků, Praha 14. Ten program Barvám neutečeš tam bude od 8 do 17 hodin. Můžete si zaběhnout, můžete proběhnout barvami a hlavně taky pomoci dobré věci. A teď zásadní věc. Vy všichni, kteří jste to slyšeli a víte, že 20. června máte volno a čas a v Praze byste chtěli barvám neutéct, tak mám pro vás 4 startovné. Jo, úplně bez problému. Teď zavolejte na 800 937 937. No a ten první, kdo se dovolá, tak to získá, jo? Žádná složitá otázka, nic. 800 937 937, 4 startovné na barvám neutečeš. No.

0: Chráním tvůj domov před letními vedry a jsem tak robustní, že odolám i bouřkám nebo zimním mrazům. A kdo jsem? Hliníková venkovní roleta Velux.
1: Sniž teplotu v podkroví a bydli komfortněji s řešeními Velux pro střešní okna Velux. Více informací na velux.cz.
2: Jojo, Nico Santos. Právě teď, před 9:45, my jsme Hit Radio City. Mimochodem zdravíme Peťu, která teda nakonec barvám neuteče. Takže jí moc gratulujeme, byla prostě nejrychlejší. No a za pár minut vám dám další skvělou muziku, protože jsme pro vás vybrali třeba Vrchlabí od Činasky a také Hunter X a Golden. To všechno vám bude hrát až do 10. hodiny. Tak stále dobré dopoledne.
3: Dopravní hlídka Hit Radia City. Kdo ví nejlíp, co se děje na pražských silnicích? No přece ty. Tak buď kámoš a dej vědět, jaká je cesta. Dostanej za to benzín zdarma. Napiš nám nebo pošli hlasovku na náš WhatsApp 777-937-777. O tom, kde jsi, jak se ti jede a kde jsou problémy. Každý den dáme jednomu z party naší dopravní hlídky plnou nádrž. Jsme Hit Radio City. Tvůj parťák na silnicích v Praze.
4: Jsme Tukas, sehraný tým pro vaše auto. Rodinná firma s tradicí 35 let. Prodej i servis vozů bez starostí. Tukas.cz.

0: za chvíli 10. hodina, páteční dopoledne, no a ve vaší hudební společnosti je Hit Radio City, tak to vydrží samozřejmě i po 10. Luis Capaldi připraven, taky Lenny a její Halo a bude toho samozřejmě víc a víc. Dominik ví, co se děje v Praze.
1: Nejlepší dopravní servis z Prahy a okolí na Barandovském mostě před sjezdem na Dobříšskou ve směru na Smíchov bouralo osobní auto s nákladním, počítejte kvůli tomu se zdržením v koloně. Silný provoz zůstává také na silnici 7 u letiště ve směru na Chomutov, popojíždět budete stále taky na Nuselském mostě směrem do centra, ve Vilznově ulici před Václavským náměstím, taky v Ječné ulici a zdržení hlásíte i v Bělohorské u odbočky do Kukulovy v obou směrech. Vaše dopravní info volejte na 777 937 777.
2: Řidiči, jezděte bezpečně s apkou Co-Pilot od Kooperativy a získejte až 40% z pojištění vašeho vozidla zpět. www.coopilot.cz.
3: Právě teď je ten správný čas na nákup nábytku Jamal do vašeho domova. Nábytek Jamal, v bydlení jsme doma. www.jamal.cz.
4: Aplikaci Rádia CZ. Hit Radio City.
1: Bylo 10 hodin, krátké zprávy pro Prahu a okolí s Dominikem Šmauzem. Dobré dopoledne. Operátor ICT jde pomalu do finále s projektem aplikace PIT Lítačka 2.0. Podle mluvčího Vladimíra Antonína Bláhy vše směřuje ke spuštění od nového roku.
5: Kolegové, vývojáři a celý ten produktový tým mají mapu, podle který jedou. Je to harmonogram jízdní řád, samozřejmě ve spolupráci s kolegy z Ropidu a z integrované dopravy Středočeského kraje. Vím, že už tam mají zaintegrované vyhledávání, to znamená, jak budete vyhledávat, nákup jízdenek, vrhnou se na parkování. Ta novinka je, že tam bude pouze ten lepší vyhledávač toho spojení, který se vám více přizpůsobí na míru.
1: Více si můžete poslechnout na našem webu v podcastu City Drive. Z psychiatrické nemocnice Bohnice v úterý večer utekl pacient, který se tam léčil nedobrovolně. Podle policie může být 58-letý Jiří Slovák zmatený, nebezpečný zejména sobě, ale potenciálně i svému okolí. Kvůli chybějícím lékům se navíc může dostat do ohrožení života. Policie prosí o pomoc při pátrání, popis hledaného zveřejnila na svém webu. V Evropské unii začíná platit migrační a azylový pakt, přijatý v květnu 2024. Má přinést silnou ochranu vnějších hranic, spravedlivá a pevná azylová pravidla a rovnováhu mezi solidaritou a odpovědností. Česko se při hlasování před 2 roky zdrželo, loni pak získalo výjimku z povinného principu solidarity. Tenista Jiří Lehečka zahájil travnatou část sezóny úspěšně. Ve Stuttgartu včera otočil duel s Australanem Jamesem Duckworthem a po vítězství 2-1 na sety postoupil do čtvrtfinále. V něm bude jeho soupeřem Frances Tiafoe ze Spojených států. V Praze dnes naměříme na nejvýš 17 stupňů, bude zataženo až oblačno, místy se přidá slabý občasný déšť nebo přehánky.
4: Žít Prahu, poslouchat City, poslouchat Urbana. Kuba Urban na Hit Radio City. Dobré dopoledne, Praho.
0: Ideální čas, 3 minutky po 10. hodině, si tak nějak jako na rovinu mezi námi říct, jestli jste se jako dneska probudili dobře, anebo špatně. Já jsem se třeba ještě nenastartoval, jo? Ale od toho je tady vždycky po 10. hodině náš City Quiz, taková mozková rozcvička, která rozhodne o tom, jestli náhodou není lepší už jít domů a nebo pracovat, jo? Tak si rozmyslete, jak budete odpovídat. Důležité je, že pro vás budu mít za pár minut taky odměnu. No a hudebně slibovaný Luis Capaldi a ze všeho nejdřív je tady Avicii a jeho Hey Brother. Dobré dopoledne. Hey.

hrála Leny a vy posloucháte Hit Radio City. Já věřím, že dneska to bude, kamarádi, velmi rychlé. Je to pátek, jo? To znamená, že všichni toho máme po krk. Možná už se těšíme na víkend. No, dnešní mozková rozcvička alias City Quiz si myslím, že bude hlavně o rychlosti, jo? Není to zase až tak těžké. Je to krátká ukázka, kterou jsem prostě pustil pospátku. Mě zajímá, co je to za písničku.

0: celou Prahu. Let's go.
1: A teď vám to vrtá v hlavě, říkáte, jako fážně jsem slyšel to, co tam to bylo, jo? No jasně, takže kdo ví, tak píše na 777-937-777. Nezapomeňte se podepsat a klidně tam přidejte, v jaké části Prahy či snad středočeského kraje nás posloucháte, aby jsme si z toho udělali takový malý žebříček. Která část je vlastně na tom úplně nejlíp, co se týká mozkové rozcvičky? Tak co už víte, a ten, kdo ví, tak píše na 777-937-777. Odměnou jednomu z vás budou dvě vstupenky do botanické zahrady.

0: Tak přátelé, musím teda říct, že kdybychom měli hodnotit nějaký festival toho, z jakého místa nám píšete, tak dneska to je v podstatě pro každou pražskou část téměř jeden bod a nikdo jste se nám jako nezopakoval. A nejenom pro pražskou část, jo, to je třeba taky říct, protože i ze Středočeského kraje nám píšete. Máme tady zprávy například na ty správné odpovědi. Z Prahy 1, a máme jednu Petru, Martina nám tady píše, správná odpověď je tady třeba Střebotová, máme správné odpovědi z Prahy 9, zdravíme na Prahu 12, Dáša z Kamíka taky věděla, Pavlína Stroje moc dobře věděla, cože to bylo za písničku puštěnou pospátku, Evinka nám přeje hezký víkend a tak dál a tak dál. Byli jste skvělí dneska, přátelé, ale jenom někdo může získat vstupenky do botanické zahrady za to, že si správně rozcvičil mozkové závity. Bude to Pavlínka, ahoj!
1: Ahoj.
0: Tak, Pavlí, bylo to těžké dneska?
1: No, bylo to strašně těžké.
0: Dobře, tak hele, řekni svůj tip, jo, a já to tady prověřím s počítačem, tak pojď.
1: No, my si s dcerou myslíme, že je to Včelka Mája od Karla Gotta.
0: No, byste asi, tak dcera poslouchá, to znamená, že by asi měla vědět, ne, to je asi její oblíbená.
1: No, ona to hned vystřelila okamžitě, protože teďka poslední dobu právě Včelku Máju poslouchá.
0: Jasně.
1: Takže hned, jak to tam zaznělo, tak hned říkala Včelka Mája.
0: No dobře, tak jdem na to, no. Naprosto správně, hele. Tak musíš pochválit dcerunku, protože to bylo skvělý, jo? Jestli to dala úplně na první dobrou. Znáš tu německou verzi, prosím tě?
1: Jakou verzi?
0: Německou. DB nemá já.
1: Jo, ale to nezaspívám teda.
0: No dobře, to znamená, že správná odpověď ti přihrála dvě vstupenky do botanické zahrady. Stejná otázka jako na všechny v tomhle týdnu. Kdypak jsi tam byla naposledy?
1: No my tam chodíme s dcerou jakoby častěji, teda, protože většinou odpovědi třeba tak před 10 lety, ano. to jsme tam byli dřív, ale si myslím, že tak rok to bude, většinou tam chodíme na ty takový ty halloweenský výstavy dýní a takhle, jo, no, takže jo.
0: Hele, ideální,
1: to je to tam moc hezky udělaný.
0: Přesně tak, a každou chvíli je to tam zase nové, to znamená, že jestli jste tam byli před rokem, tak si myslím, že už tam mají zase jako nový expozice a že to tam vypadá parádně a Fata Morgana, tak když to znáš.
1: Tak, jo, moc, tak to se těšíme.
0: Moc gratuluju, doufám, že jsi dneska rozcvičená, čeká tě dneska ještě nějaká povinnost?
1: No, tady malá povinnost jediná.
0: Tak určitě pozdravuj, užijte si botanickou zahradu a měj se krásně, jo?
1: Tak vám děkuju.
0: Taky, ahoj.
1: Měj se hezky, ahoj.
0: Další příležitost, jak si u nás v City Quizu procvičit mozkové závity, tady bude zase v příštím týdnu, jo? Máme pátek, v pondělí po 10. hodině, poslouchejte a odměna vás nemine.

Lady Gaga, Abrakadabram. A takové je páteční dopoledne u nás na Hit Radio City. A protože je před víkendem, tak nesmí chybět pozvánka do zoo. Jasně, protože kdybyste zítra chtěli vyrazit do Troji, tak pozor, pozor, pozor. Moje oblíbené zvířátko, den s wombaty. Wombaty, přesně to zvíře, které možná neumíte jako úplně popsat, ale když ho vidíte, tak ho prostě musíte milovat. Bude toho milovat navždy, jo? Wombati, australští vačnatci, trochu příbuzní koalám, ale daleko roztomilejší. Tak místo pozování na větvi, tak radši žijí pod zemí, hrabou nory a mají svoje velmi osobité triky, jak přežít. A to nejenom v pražské zoo. No a právě zítra od 10 do 16 bude na Veselovského louce takové speciální stanoviště pro děti i dospělé. Budou se tam hledat stopy, bude se tam hrabat, budou se dokonce měřit nory a bude připravena i kreativní dílna a taky hry inspirované právě jedním wombatím chlapcem. Jo? O něm se tam víc dozvíte už za chvíli, takže já vřele doporučuji, kdybyste zítra, možná jako vemte dešník, možná, že nějaká kapka spadne, ale s odpolednem, já jsem se na to díval, to zas tak hrozné rozhodně nebude. Takže vřele doporučuji, že byste to vzali přes Trojskou zoologickou zahradu, protože na zítra je tam připraven den s wombaty. Bude to stát za to. V Darwinově kráteru a krmení je mezi 13. a 14. a potom zkomentované setkání je ve 3 hodiny odpoledne. No a jestli máte lístky na Evu Farnou, tak jo, no, bude to velký. Já věřím, že to prostě bude fenomenální a ten vlastně zítřejším dnem začínající takový jako trojkoncert Evy Farné, že se prostě povede. A já věřím, že píseň, kterou vám pustím právě teď, vzpomeneš si, rozhodně v Edenu zazní. A podle mě nejenom jednou.

I tento hit od Miraj na letošních Hradech CZ dostane zelenou. Dojeďte i na festival bezpečně s aplikací Co-Pilot a získejte až 40% z pojištění vašeho vozidla zpět. Přejeme vám více zábavy s kooperativou. Pojišťovnou pro život, jaký je.

0: Chráním tvůj domov před letními vedry a jsem tak robustní, že odolám i bouřkám nebo zimním mrazům. A kdo jsem? Hliníková venkovní roleta Velux.
1: Sniž teplotu v podkroví a bydli komfortněji s řešeními Velux pro střešní okna Velux. Více informací na velux.cz.

0: tohle jsou Matafix a my jsme Hit Radio City. Hezký pátek, dáme si Aerosmith Crazy a nebo taky Alvaro Soler je pro vás připraven už za chvíli po 11. hodině. Máme navařeno, tedy samozřejmě čerstvé zprávy a tak Dominik ví, co se děje v Praze.
1: Nejlepší dopravní servis z Prahy a okolí v Bělohorské ulici hlásíte 5 minut navíc v koloně od Patočkovy ulice ve směru na Bílou horu. Zdržíte se i na Nuselském mostě ve směru do centra, taky ve Vilznově ulici směrem na D1 a silný provoz zůstává i v Ječné ulici. Vaše dopravní info volejte na 777 937 777.
2: Viditelný zážitek v každém okamžiku vám přináší oční klinika Horní Počernice. Řešení oční vad bez ohledu na věk. www.ocniklinikahp.cz.
3: Právě teď je ten správný čas na nákup nábytku Jamal do vašeho domova. Nábytek Jamal, v bydlení jsme doma. www.jamal.cz.
4: On air. Online. I v aplikaci Radia.cz. Hit Radio City.
1: Je 11 hodin, krátké zprávy pro Prahu a okolí s Dominikem Šmauzem. Pěkné dopoledne. V Praze v letošním prvním čtvrtletí ubylo přes 1500 obyvatel. Více lidí zemřelo, než se narodilo a zároveň se i více lidí odstěhovalo, než přistěhovalo. Na konci března žilo v hlavním městě zhruba 1 milion 405,5 tisíce lidí. I přes úbytek zůstává Praha druhým nejlidnatějším krajem v Česku. Nejvíc obyvatel má nadále Středočeský kraj. Noční prohlídky, speciální výstavy nebo třeba divadlo, to nabídne 19. ročník Pražské muzejní noci. V jejím rámci se zítra otevřou dveře více než 60 muzeí, galerií a dalších kulturních institucí. Zpřístupněná budou i místa, kam se běžně nedostaneme. Vstup na většinu akcí je zdarma. Nastává čas letních dovolených a výletů do zahraničí. Většina z nás na cestách mimo Česko preferuje placení kartou. Prodražit se nám ale může výběr z bankomatu, a to kvůli výši poplatků. Na co si dát pozor, poradí za Partners banku ředitelka divize denního bankovnictví Klára Bulířová.
5: Velký pozor si dejte na nabídku výběru v korunách, takzvanou službu DCC. To sice vypadá přehledně, ale používá výrazně nevýhodný kurz. Vždy proto vybírejte v místní měně a nechte přepočet na své bance. Ideálně vybírejte méně často a vyšší částky, protože každý výběr může být poplatněn.
1: U Partners banky mají klienti výběry z bankomatů zdarma a přepočet bez přirážky, takže platí férový kurz bez skrytých nákladů. Čeští fotbalisté vstoupili do mistrovství světa porážkou. Jižní Koreji podlehli 1-2. Ve druhém zápase na turnaji se náš tým utká ve čtvrtek s Jihoafrickou republikou, která na úvod prohrála s Mexikem 0-2. Po celý den bude obloha nad Prahou zamračená, místy se přidá slabý občasný déšť nebo přehánky, teploty do 17 stupňů.
4: Prahu, poslouchat City, poslouchat Urbana. Kuba Urban na Hit Radio City. Dobré dopoledne, Praho.
0: Tak i když bude obloha zamračená, tak vy se nemračte, prosím vás, jo? Úsměvy, aspoň trochu, vždyť je pátek. Těšili jsme se na to už od neděle. David Guetta je připraven s Kelly Rowland. Vzpomínka na vlastně zlatou éru Davida Getty. When Love Takes Over, dáme si klasiku od Aerosmith a za pár minut taky novinky v kinech, abyste věděli, na co případně vyrazit o víkendu, kdyby náhodou pršelo. Jakože Dominik říkal, že bude pršet. No tak se na to připravte.

0: Alvaro Soler a za pár minut Ava Max anebo Linkin Park. Teď si ale pojďme odskočit do kina. Včera byly premiéry a jedno slavné jméno uvedlo nový film. I will find you. I'm Batman. Film City. What did you steal? Secrets.
1: Velmi očekávaný nový film Stevena Spielberga je tady. Den odhalení. Je to zase sci-fi, je to zase o mimozemšťanech. Scénář napsal častý Stevenův spolupracovník David Kep. Nasnímal to v podstatě dvorní Spielbergův kameraman Janoš Kaminsky. A hudbu složil legendární John Williams, který dělal už na 30 Stevenových filmech. Good morning, Kansas City. Let's take a look at today. Z toho je jasné, že jsme v dobrých rukou. A když k tomu přičteme ještě Emily Blunt v hlavní roli, co víc si přát? Možná o něco méně nesmyslů a náhod, lepší digitální zvířata a trošku větší kus filmové magie a úžasu, jako to bylo kdysi v blízkých setkáních třetího druhu, E.T. Mimozemšťanovi a nebo i v Jurském parku. I tak je to ale slušná jízda a velmi dobrý kinozážitek, i když jsme na podobné téma viděli lepší kousky. Chcete-li se dozvědět, co jiného se teď v našich kinech promítá, zkuste některý z dalších dílů Film City, které najdete na stránkách hitradiocity.cz/podcasty. Ivo Alač, Hit Radio City 937 FM. Film City.

0: jeden slavný motiv od Safri Duo znovu v novém kabátku Two Colors. A taky Hit Radio City dneska dopoledne. Dáme Poetiku, Mám pocit, že tě ztrácím, anebo Get Farther Radio. To budeme hrát až za chvíli, no a taky rozdáváme prachy pro všechny, kteří se nebojí stát se dopravní city hlídkou Hit Radio City, protože vás potřebujeme, máte nejlepší přehled o tom, co se děje na silnicích v hlavním městě a okolí, a tak nám pomůžete sestavit ten nejlepší dopravní servis. Pošli dopravní info a vyhrát můžete plnou nádrž, stačí s námi komunikovat na 777 937 777, vy totiž víte nejlíp, co se právě děje v pražských ulicích. A když se zapojíte do dopravní hlídky Hit Radio City, tak každý den můžete vyhrát až 2000 na pohonné hmoty. Funguje to velmi jednoduše, když pošlete zprávu a hlasovku a pomůžete ostatním řidičům, tak my vás dost možná vybereme, a to odpoledne mezi 15. a 18. hodinou. Takže peníze máme připravený, teď už záleží jenom na tom, abyste nám pomáhali. Tak buďte dopravní hlídkou Hit Radio City, protože to se vyplatí. A my jsme s vámi po celé Praze.
1: Jsme Tukas, rodinná firma, které lidé věří už 35 let. Pomůžeme vám s výběrem vozu, jeho servisem i výkupem. Tukas.cz. Hit Radio.

0: zlepši si náladu.
1: Čas duše léčí, tak jako déšť skrývá tvůj plač, skryje i strach, co v sobě máš. Čas duše léčí,

Get Farther Radio. No a taky Hit Radio City, se kterým se pravidelně můžete vrátit zase zpátky trochu v čase. Nejenomže za necelou půl hodinku vám budeme hrát srdcovky Hit Radia vždycky k obědu v pravé poledne, abyste si zazpomínali na svoje oblíbené hity, ale zároveň vás velmi rád pozvu na dnešní večer, protože večer zase po 18. hodině vám bude hrát Hit Radio Classic, to znamená náš speciální program mezi 18. a 21., kdy vybíráme největší hity 80., 90. a taky 0. let. A já bych rád vzpomenul jedno poprokové duo, které jako v 80. a 90. opravdu jako znamenalo podle mě úplně všechno, jo? Protože oni na co šáhli, to se jim povedlo. Měli filmové melodie, měli seriálové melodie, měli rychlé písničky, měli pomalé romantické ploužáky, prostě jako neuvěřitelná skupina. Roxette, ano, Mari Fredriksson a Per Gessle, oba zpěváci, ještě předtím, než se vlastně dali dohromady jakožto Roxette, tak byli velmi známými hudebníky na své solové dráze ve Švédsku, ale dohromady jim to zajistilo v podstatě celosvětový úspěch. No a tak malé lákadlo na to, co vám budeme hrát dneska večer po 18. hodině. Tady jsou Roxette a jejich Dangerous.

0: Chráním tvůj domov před letními vedry a jsem tak robustní, že odolám i bouřkám nebo zimním mrazům. A kdo jsem? Hliníková venkovní roleta Velux.
1: Sniž teplotu v podkroví a bydli komfortněji s řešeními Velux pro střešní okna Velux. Více informací na velux.cz.

0: si náladu.
1: Sleduj Hit Radio na Instagramu.
0: Zlepši si náladu.
1: Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radio.
0: Zlepši si náladu.
1: Zlepši si náladu. Hit
2: Radio. Nejlepší dopravní servis z Prahy a okolí. Kolonu máme nahlášenou ve Vilznově ulici ve směru na D1. Na popojíždění se připravte taky na Nuselském mostě ve směru do centra a silný provoz hlásí i Ječná ulice. Vaše dopravní info volejte na 777 937 777.
1: Chceš si nechat zahrát hit podle sebe? Každou středu večer hrajeme na přání. Svůj hit si objednej na webu hitradio.cz. Hitradio.cz.
3: Hi, I'm Miley Cyrus.
4: Hey, it's Teddy Swims.
1: Poslouchej i naše podcasty. Snídaně šampionů, rozhovory a zábava. Podcasty Hitradia na Spotify a všech podcastových platformách. A všech podcastových platformách. Aplikaci Rádia.cz. Hit Radio.
2: Je 12 hodin, krátké zprávy s Dominikem Šmauzem, hezké poledne. Obézním dětem by mohly být léky na hubnutí hrazeny ze zdravotního pojištění. Ministr zdravotnictví Adam Vojtěch řekl, že rozhodnutí o úhradách předpokládá do konce roku. Oproti roku 1991 je obézních dětí čtyřnásobek, předloni jich bylo zhruba 12%. Odborníci čekají, že v roce 2050 bude mít nadváhu či trpět obezitou polovina dětí. Sněmovna včera propustila do třetího čtení novelu stavebního zákona. Ta má především zrychlit a zjednodušit povolování staveb. Poslanci k novele ve druhém čtení předložili zhruba 130 samostatných pozměňovacích návrhů. Všechny musí posoudit hospodářský výbor, až poté může následovat závěrečné schvalování. Tenista Jiří Lehečka zahájil travnatou část sezóny úspěšně. Ve Stuttgartu včera otočil duel s Australanem Jamesem Duckworthem a po vítězství 2-1 na sety postoupil do čtvrtfinále. V něm bude jeho soupeřem Frances Tiafou ze Spojených států. A teď už míříme do regionu. Pěší zónu Anděl a její okolí bude hlídat více policistů a strážníků. Nasazeny mají být i hlídky se psy. Dohodli se na tom zástupci 5. městské části, policisté a strážníci. V Praze 5 působí také bezpečnostní agentura, která dohlíží na pořádek na 7 dětských hřištích a v odpočinkových zónách.
1: Největší hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hit Radio. Kdekoliv a kdekoliv přes apku Rádia.cz. Přes apku Rádia.cz.
2: I odpoledne bude v Praze zatažené až oblačné s občasným slabým deštěm nebo přehánkami. Nejvyšší teploty 15 až 17 stupňů Celsia.

0: Začínají vaše oblíbené srdcovky na Hitrádiu, 12 hodin 2 minuty, je tady páteční pravé poledne, tak taky přeju dobrou chuť k obědu. Po celým pracovním týdnu v pátek, tak už tak nějak jako meleme z posledního, navíc pokud jste ráno ještě opravdu jako srdcaři vstávali ve 4 na fotbal, tak chápu, že ty kruhy pod očima, to bude jako něco neuvěřitelného, to budou obrovitánský pytle. No a tak už se snažíme opravdu jako použít úplně všechny zbytky, které v sobě máme. A tak vybírám první z 5 srdcovek, srdcovku, která v sobě spojuje taky jako spoustu různých věcí. Jazz, funk, soul a taky disco. Je tady skupina Jamiroquai, to vás prostě probere. Tady u nás na Hitrádiu.
1: Hitrádio City.
2: What we're living in, let me tell ya.

0: Jo, kdyby byl každý pátek tak v pohodě, jako je v pohodě tenhle song, tak by to byl nádherný svět. Jamiroquai na Hit Radio.
1: Největší hity,
2: největší srdcovky.
0: První z pěti srdcovek je tedy za námi a před námi je co? Samozřejmě srdcovka s číslem dvě, ale hlavně je před náma víkend. Konečně jsme se dočkali. Jak jste trávili víkendy v 80. a 90. To mě dneska zajímá v našich srdcovkách, jo, protože poslední roky, tak samozřejmě se o víkendu jezdí velmi často do supermarketů, rodiny tam kolikrát tráví úplně celý dny, ale dřív jsme to měli úplně jinak. Tak na to pojďme zavzpomínat. Já bych třeba rád řekl, jaký jsme měli víkend v roce 89, ale byli mi tři, tak si to moc nepamatuju. Tak si z 89. dáme druhou srdcovku. Tady je Belinda Carlisle a vy pište a volíte hlasovky na WhatsApp.

0: společně s Chadem Craigrem posloucháte dnešní páteční srdcovky Let Me Go. Krásný duet.
1: Největší hity,
2: největší srdcovky.
0: Není zas tak starý, je z roku 2013, ale rozhodně patří mezi naše srdcovky. Jo, 13. To znamená 13 let mu je teďko, aktuálně. Co byste dělali ve 13 letech? Dneska si povídáme o tom, jaký jsme měli víkendy v 90. a v 80. Co si z toho pamatujete? Tak třeba Peťa píše, ahoj, my jsme víkendy trávili buď na chatě, anebo v létě u rybníků, cukrová vata a s tátou jsem hrávala ping-pong. Tak to je moje vzpomínka, zdravím. Další zpráva, my jsme víkendy trávili na vesnici u babičky a u dědy. Děda měl kozy, tak jsme chodili na louku pro trávu a krmili je. Když jsem byl starší, pomáhal jsem mu v garáži, byla to úplně jiná doba. Ve 12 mě nechal řezat dřevo na cirkulárce. Úlet. Zdraví Tomáš. Taky děkuju. Dovedu si představit, to dneska, tyjo, cirkulárka. Hlavně kdo už dneska má doma cirkulárku, že jo? Další Petr. Zdravím, já si z 80. jako kluk pamatuju pracovní soboty, lidový milice a víkendy strávený na seníku bez telefonu. Taky dobrý teda. Dnešní děti by podle mě nerozuměly jediný věci z téhle věty. Takhle, milice a pracovní soboty, ty bych jim nepřál, ale ten seník, ten by měli zažít všechny děti, jo. Já teda pořád nechápu, že jsme to přežili bez vypíchnutýho oka nebo zlomenýho vazu, když si vezmu, z jaký vejšky jsme skákali. Ale kdo jste to někdy zažil v dětství? Skákat do seníku, do sena. To prostě to je jedna z těch top vzpomínek. Dáme si další jeden z top hitů z 90. let. Tohle je konkrétně rok 1994. Čtvrtá srdcovka, trocha romantiky. All for one, hit I Swear. Právě teď. I swear.

0: tuhle znáte? Komodo na Hit Rádiu ve 12 hodin 23 minut.
1: Srdcovky Hit Rádia.
0: Tohle byla poslední pátá srdcovka pro opravdový fajnšmekry a přišla mi zpráva od Peťana, který píše, jako vážně slyším Komodo? Tak to si mě rozbil jako hračky dětí rodin na sociálních dávkách. Nečekal jsem, že to ještě někdy v rádiu uslyším, to jste borci, moc díky, jsem taxikář, musel jsem zastavit, hned bych šel na párty. Díky za hezký pátek. Peťan, no, jo. Jsem rád, že si to ještě někdo pamatuje. Je pravda, už je to 26 let zpátky, co to vyšlo, ale v rádiu se to moc nehralo, ovšem na párty, tak... Tohle je prostě z doby, kdy jste prostě někam přišli, vzali jste si večer sluneční brýle, dali jste si límeček nahoru a pak jste prostě protančili celou noc. Na Hit Rádiu poslední srdcovka v rámci dnešního dne. Za chviličku srdcovka ještě na vaše přání, tohle byla ta poslední, kterou já jsem pro vás připravil. Tak dejte vědět na 777 937 777, co by vám dneska udělalo radost, ať už je to, řekněme, nějaký party song, nebo song třeba, jestli máte výročí, nebo narozeniny, prostě něco, co vám udělá radost. Srdcovka na přání už za chvíli.

0: Máš chuť na devadesátky? Zkus nové Hit Radio 90. To jsou největší hity 90. let non-stop. Poslouchej v aplikaci Rádia.cz a v DABu. Jaká byla dnešní snídaně šampionů na Hit Radio?
1: Máte okolo sebe někoho, komu je přes 60, 70, 80 a chová se pořád na 20? Někomu to sluší a tím někým jsou rozhodně borci z kapely Rolling Stones. Dnes, 12. června, to je přesně 64 let od jejich prvního koncertu, což je neuvěřitelný, oni pořád fungují.
2: 64 let v jedné práci v podstatě.
1: Je to vlastně za mě i krásná ukázka toho, co všechno vydrží lidský tělo. Tak zatímco my máme po 30 občas problém vstát z gauče a sedáme si na židli nebo do auta s takovým tím... No, tak Mick Jagger běhá v 80 po polích v upnutých džínách. Řekni, člověče, kde ten Mick Jagger bere takový energie?
0: Dej si snídaní šampionů na Hit Radio. Od 6 do 9 s Michalem a Jasmin.

0: Every time we touch. Posloucháte Hit Radio 12.37.
1: Srdcovky Hit Radio.
0: 12.37 je aktuální čas a to je ten čas, kdy přichází poslední srdcovka tohoto týdne, která je na vaše přání. Na WhatsApp s číslem 777-937-777 píšete, co byste dneska chtěli slyšet a je to těžký vždycky vybrat. Dneska ovšem vybírám píseň a srdcovku pro Janu, protože dnes má Jana s jejím manželem velký den. Respektive slaví už po páté ten svůj velký den. Jana píše, ahoj, dneska máme s manželem výročí 5 let. Prosím tedy o zahrání písničky The Code ze stmívání. Děkuju moc, Jana. Jani, rádo se stane. Už za pár okamžiků, jasně. Zahraju stmívání, to znamená Twilight Saga, úplně první díl, že jo? To jsme, jaký rok? Nějaký 2008, něco takovýho. Paramore tím pádem dáváme. A já si jenom říkám, je to opravdu vaše písnička z filmu Stmívání, z filmu o upírech? Proč? Jako, ano, když nad tím přemýšlím, tak manželství může být jako vztah s upírem, že jo? Máte pocit, že jste spolu věčnost, navzájem si pijete krev, ale stejně se spolu pak dokážete možná bok po boku postavit celému světu, jo? Tak ať to tak je. Za celé Hit Radio vám přejeme hodně štěstí do další 5letky. Tady to je The Code.

0: tancovka na přání k výročí 5 letům od svatby pro Janu. Paramore na Hitrádiu.
1: Srdcovky Hitrádia.
0: Páteční srdcovky jsou u svého konce. My samozřejmě pokračujeme dál, že jo, tímto pro dnešek jako nekončí. Mám tady pro vás další super hity. Budou například Rehab, taky Bruno Mars, ještě do 13. hodiny. V jednu odpoledne nejnovější zprávy. No a pokud byste si chtěli dát ještě pořádnou dávku 80. a 90., tak můžete i dneska večer, a to v Hitrádiu Speciál, Hitrádio Classic, mezi 18. a 21. hodinou. A co jsem tak mluvil s našima kolegama, co připravujou Hitrádio Classic, tak večer, ta 3hodinovka, bude dneska trošičku víc diskotéková. Takže pokud máte v plánu ještě nějakou domácí party, Hitrádio bude ten nejlepší DJ, který ho můžete pozvat domů. A zadarmo.
1: Hitrádio. Hitrádio.

0: Chráním tvůj domov před letními vedry a jsem tak robustní, že odolám i bouřkám nebo zimním mrazům. A kdo jsem? Hliníková venkovní roleta Velux.
1: Sniž teplotu v podkroví a bydli komfortněji s řešeními Velux pro střešní okna Velux. Více informací na velux.cz.

0: sleduj a vyhrávej. Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radio. Hit Radio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

0: Na Hit Radio Rehab in my head je 12 hodin 58 minut. Jak zní v pátek odpoledne Hit Radio, to jste ty slyšeli. A jak se jezdí na silnicích v pátek, tak to uslyšíte už za chviličku ve zprávách.
1: Nejlepší dopravní servis z Prahy a okolí, silnější provoz jste nahlásili na pražském okruhu od D5 ke sjezdu na Ořech, na Nuselském mostě je kolona směrem do centra, ve Vilznově ulici směrem na D1 a zdržíte se i v Ječné ulici. Vaše dopravní info volejte na 777 937 777.
2: Viditelný zážitek v každém okamžiku vám přináší oční klinika Horní Počernice. Řešení očních vad bez ohledu na věk. www.ocniklinikahp.cz.

0: Právě teď je ten správný čas na nákup nábytku Jamal do vašeho domova. Nábytek Jamal, v bydlení jsme doma. www.jamal.cz.
1: On air.
2: Online.
1: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio.
3: Je 13 hodin, krátké zprávy s Dominikem Šmauzem, dobré odpoledne. Počet obyvatel Česka v letošním prvním čtvrtletí mírně klesl, a to zhruba o 19 800 na 10 896 000. Lidí v zemi ubylo stěhováním i kvůli převaze počtu zemřelých nad narozenými. Porodnost podle Českého statistického úřadu se trvale klesá pátým rokem po sobě. Češi i letos chtějí na dovolené k moři. Velký zájem je hlavně o last minute zájezdy. Jaké jsou nejoblíbenější destinace, řekne ředitelka Asociace českých cestovních kanceláří a agentur Kateřina Chaloupková.
4: Mezi nejprodávanější zahraniční destinace letošního léta patří především tradiční středomořské státy, jako je Řecko, Itálie nebo Španělsko. Klienti zároveň stále častěji požadují flexibilnější podmínky rezervací a storna.
3: Češi také při výběru destinací stále více zohledňují bezpečnost, dopravní dostupnost a kvalitu služeb. V Evropské unii začíná platit migrační a azylový pakt, přijatý v květnu 2024. Má přinést silnou ochranu vnějších hranic, spravedlivá a pevná azylová pravidla a rovnováhu mezi solidaritou a odpovědností. Česko se při hlasování před 2 roky zdrželo, loni pak získalo výjimku z povinného principu solidarity. A teď už míříme k nám do regionu. Policie v Praze hledá muže, u kterého je podezření na nákazu tuberkulózou. Podle kriminalistů jde o člověka bez domova. Často jezdí po městě na kole a využívá služeb denních center či ubytovacích zařízení pro sociálně slabé. Popis hledaného najdete například na webu policie. Jakékoliv informace o něm volejte na 158.
1: Poslouchej i naše podcasty. Snídaně šampionů, rozhovory a zábava. Podcasty Hit Rádia na Spotify a všech podcastových platformách.
3: V Praze i nadále počítejme se zamračenou oblohou a občasným slabým deštěm nebo přeháňkami. Nejvyšší teploty 15 až 17 stupňů Celsia.
1: Jirka Pelnář, Hit Radio.
5: Páteční odpoledne i po obědě pokračuje dál na Hit Radio. Mám pro vás připravený další hity na trošku probuzení, protože tohle počasí, co se budeme nalhávat, je trochu spací. Schválně, kolik jste toho na dnešek naspali? Kolik hodin? Jo, možná teda dneska je to trošku výjimečný, pokud jste vstávali brzo ráno na fotbal, tak obecně, kolik takhle jako v týdnu spíte hodin? V klidu si to propočítejte, já vám za chviličku řeknu, jestli to vaše číslo náhodou neznamená, že máte nějakou super schopnost. Za 10 minut se to dozvíte, buďte s náma.
1: Hit Radio si

13 minut, posloucháte Hit Radio a jdeme počítat hodiny spánku, kolik takhle jako normálně naspíte, jo? Koukám na WhatsApp Hit Radio 777-937-777. Míša třeba píše, ahoj, já teda spím tak 4 až 5 hodin denně, občas nějaká 20-minutovka během dne, když spím víc, jsem unavená. Míšo, tak teď dobře poslouchej, protože Pavel taky píše, čau, hele, já maximálně spím 5 hodin denně, tak to jsem zvědavej, co tam pro mě máš. Tak pokud jste na tom stejně jako Pavel a Míša a stačí vám pouze 5 hodin spánku, tak jste výjimeční. Jste extrémně výjimeční, máte genetickou superschopnost. Váš mozek se totiž umí extrémně rychle regenerovat, jo? A díky tomu obecně líp fungujete než většina lidí. Jste dokonce odolnější, líp se učíte a dokonce se i rychleji uzdravujete. Takový je podle statistik jen jeden člověk ze 100. Dobrý, co? To jste nevěděli. Tak nemáte zač. Takže 5 hodin spánku a máte super schopnost. My ostatní, to už je úplně jiná písnička, o tom si povídat nemusíme. A dokonce jsou tací, a to ještě větší procento, jejíž mozek se třeba vůbec jako přes noc zregenerovat nedokáže. Tak to já třeba mám na konci každého týdne v pátek ráno. Kolikrát ani nevím, že ten mozek tam vlastně někde je. No, 13 hodin 15 minut, pojďme si dát další hity, za chviličku Taylor Swift, teď J-Lo a Pitbull.

hitem Kdo ví jestli ve 13:25, taková hezká klasika tady u nás na Hit Radio. Za chvíli například Samfeld, Jonas Blue, taky Rag & Bone Man. A pokud máte děti, tak teď dobře poslouchejte, protože my pro vás máme skvělou možnost, jak můžete získat pro vaše děti chytrý hodinky od Garmin za skoro 7 500. Už zítra dopoledne tady na Hit Radio, anebo také v neděli, máte další šanci. Tyhle hodinky tak umí telefonovat, posílat zprávy, měřit sportovní výkony a hlavně díky GPSce ukazují taky reálnou polohu vašeho dítěte. To znamená, že do parku, na dovolenou nebo do zábavního parku naprosto ideální. Jak na to? Stačí, když na webu hitradio.cz vyplníte formulář, co byste chtěli slyšet za hity z našeho vysílání, a pokud o víkendu dopoledne, v sobotu a v neděli uslyšíte ten váš hit i s vaším vzkazem, tak máte 10 minut na to, abyste se dovolali do studia, a to je celý. Hodinky jsou vaše. Podrobnosti na webu hitradio.cz.

0: největší hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hit Rádiu, kdekoliv a kdykoliv přes apku Rádia.cz. Přes apku Rádia.cz. Hit Rádio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

Senfeld a Jonas Blue na Hit Radio ve 13 hodin 37 minut. Páteční odpoledne s vámi užívá taky Jirka Pelnář a já si říkám, nebaví vás to už v práci? A nemyslím jenom dneska, ale obecně. Prostě to, co děláte. Štve vás to? Nebaví vás to? Vstáváte už každý den s nechutí do práce? Tak možná můžete zkusit sebrat odvahu. Málo kdo to udělá. A tu práci změnit. A možná se třeba vydat i za svými sny. Někdy to vyjde. Ne vždycky, ale někdy to vyjde. Komu to vyšlo, tak je třeba zpěvačka Gwen Stefani, protože ta než se stala celosvětovou hvězdou, tak její úplně první práce byla v rychlém občerstvení, potom pracovala taky jako instruktorka plavání a nebo dokonce prodavačka kosmetiky. No a nakonec tak se rozhodla, že půjde za svým snem a dneska si ji zahrajeme na Hit Radio.

0: Na páteční odpoledne na Hit Radio Miles Smith ve 13 hodin 44 minut. Už se to blíží, konec pracovní doby, pomalu, ale jistě. Co budete dělat o víkendu? Už máte plány? Jedete někam na výlet? Jo? A už jste natankovali? Ne? Tak super, protože my, Hit Radio, vám zaplatíme plnou nádrž. Stačí se stát členem naší dopravní hlídky, pomoct nám hlídat aktuální dění na silnicích, to znamená hlásit kolony, nehody, objížďky a u toho i nadále poslouchat Hit Radio. Každý den v odpolední show mezi 15. a 18. hodinou pak vybíráme ze všech informací, které ten den dostaneme jednoho, komu natankujeme plnou. A dneska to můžete být právě vy. A kdyby to dneska nevyšlo, tak celý příští týden i ten další týden. Od pondělí do pátku, vždy mezi 15. a 18.
1: Hit Radio.
2: Jsme šťastný, nechcem už nic víc.

0: Chráním tvůj domov před letními vedry a jsem tak robustní, že odolám i bouřkám nebo zimním mrazům. A kdo jsem? Hliníková venkovní roleta Velux.
1: Sniž teplotu v podkroví a bydli komfortněji s řešeními Velux pro střešní okna Velux. Více informací na velux.cz.

0: Máš chuť na devadesátky? Zkus nové Hit Radio 90. To jsou největší hity 90. let non-stop. Poslouchej v aplikaci Rádia.cz a v DABu. Hit Radio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

0: Letní song od Luise Fonsiho a Demi Lovato, Echame la culpa, bojujeme proti tady tomu počasí, jak se jenom dá, tak snad to bude fungovat. Jdeme na aktuální dopravu.
1: Nejlepší dopravní servis z Prahy a okolí, na pražském okruhu je kolona od úrovně Zličína ke sjezdu na Ořech, na jižní spojce hlásíte kolonu na úrovni Záběhlic směrem na Černý most a zdržení jste nahlásili i na Štěrboholské spojce ve směru od Černáku. Vaše dopravní info volejte na 777 937 777.
2: Řidiči, jezděte bezpečně s apkou Co-Pilot od kooperativy a získejte až 40% z pojištění vašeho vozidla zpět. www.co-pilot.cz. Právě teď je ten správný čas na nákup nábytku Jamal do vašeho domova. Nábytek Jamal, v bydlení jsme doma. www.jamal.cz.
3: Aplikaci Rádia CZ. Hit Radio.
1: 14 hodin, krátké zprávy s Dominikem Šmauzem. Dobré odpoledne. Ministryni pro místní rozvoj Zuzanu Mrázovou o víkendu v Bílině napadla 44-letá žena, a to slovně i fyzicky. Konflikt se obešel bez zranění a kriminalisté vyloučili politický motiv. Policie to uvedla na síti X. Žena, kterou policisté kvůli útoku obvinili, je v péči psychiatrů. Prezident Petr Pavel se ve středu zúčastní jednání Bezpečnostní rady státu. Připojí se na část týkající se obrany a bezpečnosti. Rada by se měla zabývat například novou koncepcí české armády. Projednávat by mohla i možné zpřísnění režimu pro ruské diplomaty přijíždějící do Česka z jiných zemí v šengenském prostoru. Švédský zdravotní úřad doporučuje rodičům, aby dětem do 13 let nedávali chytré telefony. Uvedl, že cílem doporučení je v první řadě omezit působení škodlivého obsahu na děti, rozvoj problémů se spánkem a nebo závislosti. A teď už míříme k nám do regionu. Přestavba areálu bývalé Vinohradské vodárny na interaktivní vzdělávací centrum Hydropolis je zhruba v polovině. Instalace expozice by měla začít koncem roku, otevření je v plánu na podzim 2027. Centrum bude zaměřeno především na děti, které má zábavně seznámit se vším, co se týká pitné vody.
3: Chceš si nechat zahrát hit podle sebe? Každou středu večer hrajeme na přání. Svůj hit si objednej na webu hitradio.cz. Hitradio.cz.
1: Zítra čekáme nejprve velkou oblačnost a místy přehánky, během odpoledne mraků ubyde a sprchne jen výjimečně. Teploty do 23 stupňů.
3: Jirka Pelnář. Hitradio.
0: Posloucháte Hit Radio, máme pátek odpoledne, 2:03. Taky vás zarazila ve zprávách ta informace ze Švédska od zdravotního úřadu, že doporučuje rodičům, aby dětem do 13 let nedávali chytré telefony. No, tak to hodně štěstí. To jsem zvědavej, kterých rodičů se tohle týká. Protože je pátek a protože jsou 2:00, tak nás čeká i náš pořad Pravda nebo Bullshit, a to už za chviličku. A tam dnes budeme probírat rodinné vztahy, obzvlášť tedy ty manželské. Ne, kecám. Teď je pátek. Pracovní vztahy. Dobře, já jsem zase úplně v jiném dnu. To tak občas je. Takže pracovní vztahy, jo? Tak pokud jste v práci, připravte si telefon, budete ho za chviličku potřebovat.
3: Hit Radio City.

0: for another. Pravda nebo bullshit? Jak je to ve skutečnosti?
1: Posloucháte Hit Radio a jako každé odpoledne tady máme další téma v našem pořadu Pravda nebo bullshit a já bych chtěl vědět váš názor. 71% lidí v Česku prý neopustí svoji práci, i když je nebaví, a to jenom ze strachu, že by si nenašli nic jiného. Tak co? Co vy na to? Je to opravdu, řekněme, ten skutečný důvod, proč zůstáváme ve stejné práci tolik let? Je to tedy loajálnost, anebo je to strach? Dejte vědět, 777 937 777, co si o tom myslíte, jestli v tomhle případě opět tady mají
0: vědci
1: pravdu, a nebo jsou úplně na omylu. 777 937 777.

0: Eminem a Rihanna na Hit Radio ve čtvrt na tři odpoledne.
1: Pravda nebo bullshit? Jak je to ve skutečnosti? Vědci
0: tvrdí, že 71% lidí neopustí svoji práci, i když je nebaví, a to ze strachu, že by si nenašli nic jiného. Co vy na to? Mají vědci pravdu nebo ne? WhatsApp Hit Radio je tady v tuto chvíli jenom pro vás na čísle 777 937 777. Mám tady zprávu, například od Aleše. Hele, asi jak v kterém věku, mě moje práce vloženě štve, ale mám rodinu a nemám tolik našetřeno, abych si mohl dovolit ten luxus být třeba 2-3 měsíce doma a hledat si jen tak něco jiného. Dobrý, děkuju. Zajímavý názor. Co tady? Ahoj, já jsem ve své práci tak dlouho, 10 let, je mi 33, protože nerada poznávám nové lidi a nový systém. Dalo by se tedy říct strach z neznáma. Ano, i to se do toho počítá, takže tohle pořád připisujeme vědcům. Co hlasovky?
2: Ahoj, zdraví včas z Mostu. No, ono je to těžký v dnešní době změnit povolání, hlavně když je člověk starší. Já sama jsem měnila povolání před 50 a měla jsem z toho docela strach, ale udělat jsem to prostě musela. Přes 20 let jsem byla v jedné práci a už to prostě nešlo. Teď dělám něco jiného, už 9. rok, ale dobrý, zatím dobrý. Já nejsem jako náročný člověk, mi stačí, když to šlape tak, jak má, a je dobrý kolektiv. To naštěstí je. Mějte se hezky.
0: Je pravda, že ten kolektiv udělá strašně moc, že když vás to v té práci nebaví, tak ale přece jenom chodíte tam i za těma přátelema a občas těch kolegů se ty přátelé starou. Někdy i víc než přátelé, když je třeba podařený vánoční večírek, ale to je zase úplně jiná statistika. Veronika píše, ahoj, podle mého manžela soudím, že mají vědci pravdu. Z práce chodí vydeptaný a bojí se, že se nic jiného nesežene. Já jsem ve své práci spokojená už 11 let, ale má taky samozřejmě svoje mouchy. Zdraví Veronika. No tak zatím to tedy vypadá, že vědci mají napůl pravdu. Že ano, máme to tak, ale teda je to evidentně jako větší procento než 71%. No, uvidíme dál, dáme si ještě dva hity a vy posílejte vaše názory na 777-937-777. Dneska za jeden z vašich názorů tady mám jako odměnu dva lístky na koncert Evy Farné, která bude mít teď trojkoncert v Edenu, v sobotu, v neděli a v úterý. No a tak si ji dáme i teď tady u nás na Hit Radio.

0: Víkend na Hit Rádiu, nejenom, že je před námi, ale i teď dospíval Blinding Lights.
1: Pravda nebo bullshit? Jak je to ve skutečnosti?
0: A jdeme do finále dnešního tématu, jestli mají věci pravdu, když tvrdí, že v Česku 71% lidí neopustí své zaměstnání jenom ze strachu, že by si nenašli nic jiného. Tak, co tady máme za zprávy na WhatsAppu Hit Rádia? Sonja píše, nazdárek, tak já to mám tak, že bych práci neměnila kvůli úžasným kolegyním. Peníze mám sice hovínko, ale kolektiv je u mě na prvním místě. Ano, rozumím, chápu. Čau, nemám s tím problém změnit práci. Poslední roky jsem i ve svých 36 letech ve stavu, vydržím v práci rok maximálně dva, zjistím, že mě štve, no tak jdu prostě jinam. Většinou za vidinou více peněz nebo lepším kolektivem, jde prostě o to, jaký si typ člověka. Lidi jsou trošku konzervy. Zdraví Carlos. Jasně, s tím se taky dá souhlasit. Co hlasovky?
2: Zdravím, zdravím, hledně té práce. Já sám dělám už 21 let v Českých hrách, vysílal jsem tam 3 pozice, teď dělám strojvedoucího. A je to asi možná i z toho strachu změnit zaměstnání, ale ono taky záleží, jakou máš životní situaci. Když máš mama hotel, tak ti to asi jedno, ale když máš na krku hypotéku a rodinu, tak člověk nějakou tu jistotu prostě chce, no. Tak to je za mě můj názor. Mějte se, čau, čau.
0: Přesně, tohle jako podepíšu. To je úplně jasný, protože ve chvíli, kdy opravdu máte tu hypotéku na krku a víte, že měsíčně musíte tolik a tolik odevzdávat pryč, tak člověk jako v dnešní době nemá tak velký polštář, aby opravdu si tohle mohl dovolit, že by šel prostě jako fakt najednou domů a hledat někde něco jiného, no.
3: Ahoj, já bych řekla, že obecně lidi ztratili mít odvahu a tudíž bych dala za pravdu vědcům, že se lidi bojí po práci ze strachu. Ale přitom se říká, že většinou si člověk polepší. No tak všem odvážným přeji hodně štěstí.
0: A to je taky pravda, protože když odejdete od někud, kde vás to fakt štve, tak přijdete někam jinam do nového prostředí a je to možná přesně jenom taková ta druhá nakopávačka, něco, co vám opravdu v tom životě pomůže nastartovat a chytnout novej dech. Takže já bych řekl, že v tomhle případě
1: vědci
0: nemají pravdu, 71% se mi zdá málo. Myslím si, že v Česku prostě na tom nejsme finančně tak dobře většinou, aby jsme si mohli dovolit změnit práci, i přesto, že nás nebaví. Tak tolik tedy pro dnešek, nicméně za tu poslední hlasovku, kdy tedy odvážným přeje hodně štěstí tady naše posluchačka, hledá jméno, nemůžu najít, nevadí, tak za tu posílám 2 lístky na koncert Evy Farné. Jo, když odvážnému štěstí přeje, no tak za tu odvahu poslat hlasovku, já také odesílám. Alespoň takovouhle malou cenu. Díky moc, další Pravda nebo Bullshit v pondělí ve 2 odpoledne na Hit Rádiu.
1: Hit Rádio. Hit Rádio.

0: poslouchej i naše podcasty. Snídaně šampionů, rozhovory a zábava. Podcasty Hitrádia na Spotify a všech podcastových platformách. Hitrádio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

0: Ride Alone, tak tohle je ta zpěvačka, kterou prostě vždycky poznáte na první dobrou. V dnešní době občas, když některé zpěvačky zpívají, tak nevíte vlastně, která z nich to je. Tak tohle je ještě taková ta, jak my říkáme, stará škola, ovšem nemyslím tím věk, ale prostě tohle je ten dobrý old school. Další old school v rámci Hitrádia Classic můžete slyšet i dneska mezi 18. a 21. hodinou, a protože je pátek, tak Hitrádio Classic bude trošku diskovější. Do té doby se dál můžete samozřejmě bavit s Hitrádiem. Ve 3 odpoledne začíná i naše odpolední show.
1: Už se to blíží. To nejlepší odpoledne v Praze a středních Čechách.
2: Míříte právě z práce? My jsme v ní. Tak vás zdravíme, Káťa, Vince a Dominik.
3: Je to tak, za chvilku už budeme společně s vámi opět s porcí ne tak kvalitního humoru, těšíme se na to.
4: Ano, ale nebojte, my to vykompenzujeme velmi kvalitní muzikou.
2: My tu laťku dáme tak nízko, aby jsme ji mohli přeskočit, hele.
5: Zlepši si náladu.
1: Hit Radio City.

víš, jak to mám já zase vím, jak to máš ty. A když mi zavoláš, moc dobře víš, že tě zavolám zpátky. Myslel jsem, že už jsme dál, že nebudeme už hrát hry. Ty karty, které jsme měli rozdát.

0: I tento hit od Mirai na letošních Hradech CZ dostane zelenou. A kdyby vám to bylo málo, tak zveme všechny klienty kooperativy do Playhouse. Chillzóna, fotbálek a čisté toalety bez fronty. Kooperativa. Pojišťovna pro život, jaký je.
1: Za 2 minuty bude 3:15, posloucháte Hit Radio od 15, tedy, jak už jsem slíbil před chviličkou, naše odpolední show. No a pro vás, tady máme ještě do 15. hodiny hity, jako například Damiano David a nebo taky Heroes, protože vy jste hrdinové. Celý, téměř celý pracovní týden už je za vámi, zvládli jste to, teď už nám zbývá opravdu jenom pár hodin. Je už tady jenom pár minut, ale pak taky dálnice, tak doufám, že dálnice dneska bude v klidu. Pokud ne, tak určitě něco nahlásím na naší dopravní linku, což vy můžete udělat také, a pokud to uděláte i dneska, tak navíc ještě můžete vyhrát, na rozdíl ode mě, od Hit Rádia plnou nádrž takhle před víkendem zdarma. Já jsem Jirka Pelnář, přeju pohodový zbytek dnešního dne a v pondělí ve 12 hodin, kdy nám začnou pondělní srdcovky, se na vás těším. Tak se smějte.

0: Chráním tvůj domov před letními vedry a jsem tak robustní, že odolám i bouřkám nebo zimním mrazům. A kdo jsem? Hliníková venkovní roleta Velux.
1: Sniž teplotu v podkroví a bydli komfortněji s řešeními Velux pro střešní okna Velux. Více informací na velux.cz.

0: Rádio má pro tebe ještě víc. Přidej se do klubu posluchačů a získej výhody, které běžní posluchači nemají. Registrace je otevřená na našem webu hitradio.cz.
1: Nejlepší dopravní servis z Prahy a okolí. Na Pražském okruhu je kolona od Zličína ke sjezdu na Ořech. Zdržení se odhaduje na 20 až 30 minut. Na jižní spojce budete popojíždět zhruba od úrovně magistrály jak k Barandovskému mostu, tak ve směru na Černý most. Ve Kbelské ulici máme hlášený silný provoz v obou směrech. V Radlické budete popojíždět od Jinonic na Smíchov. Ucpaná je třeba i Vrchlického a Duškova ulice. Patočková je plná ve směru od Bělohorské. V Bělohorské budete popojíždět od Patočkovy směrem na Bílou horu a velké zdržení hlásíte třeba i ve Vilznově ulici směrem na D1 nebo v Legerově ulici. Vaše dopravní info volejte na 777 937 777.
2: Viditelný zážitek v každém okamžiku vám přináší oční klinika Horní Počernice. Řešení očních vad bez ohledu na věk. www.ocniklinikahp.cz.

0: rámci Rádia CZ. Hit Rádio City.
1: Bylo 15 hodin, krátké zprávy pro Prahu a okolí s Dominikem Šmauzem, pěkné odpoledne. O víkendu bude omezen provoz tramvají v oblasti Palmovky. Nepojedou na části trati v Zenklově ulici, konkrétně mezi křižovatkami s ulicemi Na Žertvách a Sokolovská. Výluka proběhne v sobotu i v neděli vždy od 7 do 17 hodin. V sobotu je v plánu ještě jedno omezení tramvají, a to v úseku Červený vrch Dědina. Nepojedou tudy od 8:30 do 5 odpoledne. Praha 2 pokračuje v obsazování volných bytů a nabízí je k nájmu prostřednictvím veřejné soutěže. Třetí letošní elektronická aukce se uskuteční 22. června. Radnice do ní zařadila 12 bytových jednotek v lokalitách Nového Města a Vinohrad. Noční prohlídky, speciální výstavy nebo třeba divadlo. To nabídne 19. ročník Pražské muzejní noci. V jejím rámci se zítra otevřou dveře více než 60 muzeí, galerií a dalších kulturních institucí. Zpřístupněná budou i místa, kam se běžně nedostaneme. Vstup na většinu akcí je zdarma. A teď už si slovo vezme David Račák.
2: Fotbalový servis.
3: Čeští fotbalisté neudrželi náskok do mistrovství světa v Americe, vstoupili porážkou 1-2 s Koreou. Česká reprezentace se vrátila na mistrovství světa po 20 letech. Od rozdělení federace se představila jen v roce 2006 v Německu. V druhém zápase na turnaji se utká ve čtvrtek v Atlantě s Jihoafrickou republikou, která na úvod podlehla Mexiku. S domácím výběrem pak Koupkovi svěřenci uzavřou základní část. Do vyřazovací fáze projdou první dvě mužstva z každé skupiny a doplní je osmička nejlepších týmů z třetích míst.
1: A ještě počasí, v noci čekáme občasný déšť nebo přehánky, ochladí se na zhruba 13 stupňů. Zítra bude zpočátku velká oblačnost, místy přehánky, odpoledne mraku ubyde a sprchne jen výjimečně. Nejvyšší teploty 21 až 23 stupňů.
0: Práce končí, život začíná. Jdeme na to, Praho. Odpolední show Hit Rádia City s Dominikem Mršanským, Vincentem Navrátilem a Káťou Pechovou.
4: Krásné páteční odpoledne, Praho, s vámi Vincent
5: a Kateřinka.
4: Je to tak. Doufám, že máte radost, že je pátek, ačkoliv opět prší. Ale to nevadí.
5: Co je k tomu jako k smíchu? Proč se jako, dáváš tomu bohu jako znamení, že to je v pořádku to počasí?
4: No ne, tak hele, zalejou se zahrádky, jo, lidi nemusí běhat s konvema.
5: Já potřebuju nějak vymyslet, aby se mi zalejval i skleník.
4: To bys tam nesměl mít střechu.
5: Teda, ale ty jsi jak já, ty máš pitomý řešení na všechno.
4: Je to tak, pro vás máme ale to nejlepší řešení, jak si páteční odpoledne opravdu užít.
0: Hit Radio City.
4: Těmi nejlepšími hity. Za chvíli Kelly Clarkson a teď je tu Alex Warren, tak si to užijte.

0: Kelly Clarkson v éteru Hit Radio City. A co, kdo z vás si dneska přivstal? Co, Vincente, vstával jsi ve 4 ráno na fotbal?
1: Ne, vstával jsem v 5 ráno a kvůli něčemu úplně jinému.
0: Dobře, spousta lidí v Česku ale opravdu vstala na to, aby viděla náš zápas s Jižní Koreou.
1: A ty?
0: Já ne. Ale já si, jak jsem nemocná, potřebuji spát, jo. To bych dneska byla ještě nepříjemnější. Ale spousta lidí vstala, aby to viděla, aby jsme prohráli.
1: No, přátelé, to znamená, že jsme skončili, nebo ještě
0: ne,
1: máme nějakou
0: ne,
1: šanci?
0: Ne, ještě máme dva zápasy před námi.
1: S Brazílií a se Španělskem.
0: To ne, ale je fakt, že to, že jsme hned takhle na úvod prohráli, je smutný. Tleskáme Láďovi Krejčímu, který dal gól, ale zároveň novinář se ho ptal na to, jak chutná dát gól na mistrovství světa, a Láďa na to řekl, nijak, sú nás a nej.
1: Co?
0: No, že je na s,
1: jo, su, něco na, a nej. A nej, já myslím, no, že se naučil korejsky u toho zápasu.
0: Znělo to tak.
1: U nás a nej.
0: Každopádně vy, co jste kvůli tomu takhle byli vzhůru, tak vězte tomu, že jedna hloupá chybějící hodina spánku vám sebere asi 16% pracovní výkonnosti.
1: To je všechno, co mám, ale 16%.
0: No. A když tomu připočteš páteční motivaci, tak jsi na nule v podstatě.
1: Já jsem na minus nule, sleduj. Ne, to bylo posou.
0: No nic, dáme, pánové, doporučuji zkusit třeba místo dalšího kafe ledovou vodu, to vás údajně překvapí a probudí. Vincentovi to naordinujeme asi.
1: Ne, se mnou se očividně loučíte. Mě zakázali, mě řekli, Vincente, jestli ještě někdy uděláš prdicí pus pusou v rádiu, tak končíš.
0: Takže baby goodbye, Vincente, no. Baby goodbye.
1: Baby goodbye.

0: Tohle jsou Činasky, stejně jako já, posloucháte Hit Radio City. Za chvilku se podíváme za vámi na silnici a připomínám, že stále můžete posílat taky svoje tipy, protože i dneska odpoledne jeden z vás získá plnou nádrž zdarma.
1: Jsme Hit Radio City a Prahu i střední Čechy známe jako svoje boty.
2: Nejlepší dopravní servis z Prahy a okolí, zhruba 20-minutové zdržení je na pražském okruhu od Zličína ke sjezdu na Ořech. V opačném směru se na okruhu zdržíte zhruba mezi 15. a 19. kilometrem, a to přibližně 10 minut. Podobně dlouhé zdržení je na dálnici D5 před Prahou od 5. kilometru. Na jižní spojce hlásíte kolonu od Krče k Barandovskému mostu a také zhruba od úrovně magistrály ve směru na Černý most. Ve Kbelské ulici je silný provoz v obou směrech. Je třeba i Vrchlického a Duškova ulice, Patočková je plná ve směru od Bělohorské, velké zdržení hlásíte třeba i ve Vilznově ulici směrem na D1 nebo v Legerově či Ječné ulici. Pokud víte o dalších problémech, pište SMS nebo na WhatsApp 777 937 777. I dneska máte možnost vyhrát za svůj tip plnou nádrž zdarma.
1: Jsme Tukas, rodinná firma, které lidé věří už 35 let. Pomůžeme vám s výběrem vozu, jeho servisem i výkupem. Tukas.cz.

0: Fucking Perfect a Pink. Posloucháte Hit Radio City, krásné páteční odpoledne. Dnes je pátek, tak si budeme hrát. A dneska v režii Vincenta. Vincent si pro nás totiž údajně něco nachystal.
1: Takovou hru. Mm-hmm. Hele, konec týdne, já myslím, že všichni potřebujeme trošičku se jako naladit do toho módu, že bude víkend, nic nebudeme dělat. Přesně to je on. Naprosto mě chápeš. Hele, já mám pro tebe takovou hru a milí posluchači si to můžou samozřejmě zahrát i s náma. Já ti teď konc přečtu, že jsem si ráno četl vlastně jako titulky toho, co se děje ve světě. A říkal jsem si, že by mohla být sranda, kdybych ti neřekl, jak ten titulek skončí. A ty se pokusíš na základě svého úžasného, geniálního rozhledu ohledně světových událostí doplnit, co by se tak v tom světě mohlo stát. Jenom upozorním, že všechno z toho, co řeknu, se opravdu stalo.
0: Dobře.
1: Jo? Takže první, jo? Titulek. Oni měli překlep, jo? Ne, to nebylo, že by, jak se já přeřekl, oni měli překlep. Rozzuřená zákaznice v Číně házela po obsluze fast foodu.
0: To jsem teď četla. Plastová brčka.
1: Ano! Hezky. A víš proč?
0: Protože jí nedali brčka k tomu jejímu meníčku.
1: Ano. Dostala jenom jedno a tak hodila dvě. A já jsem říkal, že máš zbytečný zavosti. Tak zkusím další, jo. Při honičce v Arkansasu vypadl z vozidla.
0: Vypadl z vozidla. Párek. Nevím.
1: Skoro. Kojenec.
0: Ne!
1: Ale nic se mu nestalo.
0: Jo, to je, že zázrakem přežil, že
1: ano,
0: to je hustý.
1: Normálně na trávník dopadl a přežil to.
0: Ty kráso.
1: A třetí. Bílému žralokovi se natáčení nelíbilo. Zakousl se do...
0: Nevím, zakousl se do diety, protože na tom videu vypadal blbě.
1: Vypadal tlustě, tak se řekl, že nebo je už žralo tlustý, nebo je žralo štíhlý. Ne, rozkousal jim kameru.
0: Oh, jo, to jsou ty záběry zevnitř pusy.
1: Normálně jim rozhryzal kameru.
0: To je hustý.
1: Já vlastně
0: to bych taky občas chtěla udělat.
1: Ty, já mám chuť kousnout do toho mikrofonu. Můžu to udělat?
0: Ne.
1: Takže milí posluchači, pokud jste měli 3 ze 3 správně, stejně jako Káťa, tak to znamená jenom jednu věc. Pro boha živýho, proč ty blbosti čtete?
0: Jo, je to tak, ale někdo ty zbytečnosti číst musí. Ale teď, páteční mood. Dámy a pánové, tohle všichni dobře znáte, užijte si to. Tom Jones a Sex Bomb.

0: Tohle jsou Disturbed, posloucháte Hit Radio City a i když jsme si před chvílkou pár takových zbytečností už dali, na tu jednu zásadní je čas právě teď.
1: NZ-ko. NZ. Nejzbytečnější zpráva.
0: Nejčastějším dnem, kdy se lidé rozcházejí, jsou pondělky.
2: Tak proto, aby měli energii celý týden hezky pracovat.
0: No ne, ty něco poděláš o víkendu a v pondělí dostaneš kopačky.
2: Od šéfa?
0: No, nebo od partnerky.
2: To dostáváš vyhazovat zase v pátek, protože celý týden tě potřebuje.
0: No jasně.
1: Nejzbytečnější zpráva. Ta, kterou rozhodně nikdy nebudete potřebovat, ale stejně si ji budete pamatovat. Dopravní hlídka Hit Radia City. Kdo ví nejlíp, co se děje na pražských silnicích? No přece ty. Tak buď kámoš a dej vědět, jaká je cesta. Dostanej za to benzín zdarma. Napiš nám nebo pošli hlasovku na náš WhatsApp 777-937-777. O tom, kde jsi, jak se ti jede a kde jsou problémy. Každý den dáme jednomu z party naší dopravní hlídky plnou nádrž. Jsme Hit Radio City. Tvůj parťák na silnicích v Praze.
3: Jsme Tukas, sehraný tým pro vaše auto. Rodinná firma s tradicí 35 let. Prodej i servis vozů bez starostí. Tukas.cz.

0: Chráním tvůj domov před letními vedry a jsem tak robustní, že odolám i bouřkám nebo zimním mrazům. A kdo jsem? Hliníková venkovní roleta Velux.
1: Sniž teplotu v podkroví a bydli komfortněji s řešeními Velux pro střešní okna Velux. Více informací na velux.cz.

0: Tohle je Sia, která právě dohrává v éteru Hit Radio City těsně před 16. Za chvíli Poetika nebo Shakira, teď už aktuální doprava.
1: Nejlepší dopravní servis z Prahy a okolí. Dlouhé zdržení zůstává na Pražském okruhu od Zličína ke sjezdu na Ořech. Na jižní spojce čekejte kolonu od Krče k Barandovskému mostu a také zhruba od Spořilova ve směru na Černý most. Pokud míříte z magistrály na D1, pak se připravte na popojíždění v koloně od jižní spojky po Opatov. Ve Kbelské ulici zůstává zdržení v obou směrech. Plná je taky Liberecká směrem od Cínovecké a následně ulice v Holešovičkách. Dále Povltavská směrem od Libně, ve Vlznově ulici zůstává dlouhé zdržení směrem na D1, velmi silný provoz je i v Radlické od Jinonic na Smíchov, platí to třeba i pro Vrchlického a Duškovu ulici, anebo Kukulovu ve směru k Bělohorské a právě i Bělohorská hlásí silný provoz a to před odbočkou do Kukulovy směrem od centra. Vaše dopravní info pište SMS-kou nebo na WhatsApp 777 937 777. I dneska máte možnost vyhrát za svůj tip plnou nádrž zdarma.
2: Řidiči, jezděte bezpečně s apkou Co-Pilot od Kooperativy a získejte až 40% z pojištění vašeho vozidla zpět. www.coopilot.cz.
3: Máte vlastní dodávku? Doručujte zásilky z One by...

0: rámci Rádia CZ. Hit Radio City.
1: Bylo 16 hodin, krátké zprávy pro Prahu a okolí s Dominikem Šmauzem, hezké odpoledne. Operátor ICT jde pomalu do finále s projektem aplikace PIT Lítačka 2.0. Podle mluvčího Vladimíra Antonína Bláhy vše směřuje ke spuštění od nového roku.
2: Kolegové, vývojáři a celý ten produktový tým mají mapu, podle který jedou, je to harmonogram jízdní řád, samozřejmě ve spolupráci s kolegy z Ropidu a z integrované dopravy Středočeského kraje. Vím, že už tam mají zaintegrované vyhledávání, to znamená, jak budete vyhledávat. Hledávat, nákup jízdenek, vrhnou se na parkování. Ta novinka je, že tam bude pouze ten lepší vyhledávač toho spojení, který se vám více přizpůsobí na míru.
1: Více si můžete poslechnout na našem webu v podcastu City Drive. Olympiádu dětí a mládeže, která se letos bude konat v Metropoli, zaplatí Praha ze svého rozpočtu. Náklady na uspořádání se odhadují na 40 až 50 milionů korun. Město původně počítalo s příspěvkem státu až 20 milionů, ministerstvo školství ale akci finančně nepodpořilo. Olympiáda se uskuteční od 21. do 25. června. Armáda dnes propustila z preventivní karantény českého vojáka, který se 22. května vrátil z mise v Kongu. Do Česka přicestoval z oblasti s potvrzeným ohniskem eboli. V Africe ale nepřišel do potvrzeného kontaktu s nemocí a neobjevily se u něj ani žádné příznaky.
0: City Extra.
1: Luna Park plný atrakcí pro malé i velké najdete ve spodní části areálu Holešovického výstaviště. Hlavním lákadlem zábavného městečka je největší horská dráha v Česku. Je tam taky autodrom, dětský vláček nebo třeba skákací hrad. Nechybí bistro s občerstvením. Zítra čekáme zpočátku velkou oblačnost a místy přehánky, během odpoledne má mraků ubývat a sprchne jen výjimečně. Teploty do 23 stupňů.
0: V Česku je spousta metropolí, ale jen jedna má metro. Ty ostatní mají jenom pole. Odpolední show Hit Radio City je tady. Dominik, Vincent a Kateřina.
3: Krásné odpoledne, 3 minuty po 16. hodině. S vámi Vincent a Kateřina. Ahoj. Prosím vás.
4: Co se na mě tak culíš?
3: Já mám strašnou radost z jedné velké věci.
4: Čeho?
3: Prosím vás.
4: Země?
3: Ne. Ne. Ale je to v jiné zemi.
4: Co?
3: To je jedno. Sagrada La Familia v Barceloně, víme, jo? Ano. Taková ta obrovská věc je konečně dokončena.
4: Ne.
3: A trvalo to pouhých 144 let.
4: A kdo to dokončil?
3: No oni.
4: Já myslel, že imigranti.
3: No ty asi taky tam byli.
4: Ukrajinci se tam dostali, dokončili to.
3: 144 let, jo. Takže jestli vás teď někdo v práci péruje, že to máte dodělat ještě do víkendu, nedělejte to. Řekněte šéfovi, že taky by to mohlo trvat přes 100 let.
4: No, anebo to zase udělají jiný migranti. Oni makají poctivě.
3: No.
0: Hit Radio City.

0: teď Káťa.
1: Poetika každou vteřinou. Posloucháte Hit Radio City, kdybyste viděli, jak jsme si to tady s Vincentem užili.
0: Rozdali. Jo, a on to znělo stejně, tak jako tak.
1: Jsme tančili. Prosím vás, moc hezký, to bude zítra i v Praze, protože proběhne spanilá jízda skútrů.
0: Jako ty kapely?
1: Ne, to by bylo skvělý, ale ne, normálně skútrů jako skútrů, jako dopravního prostředku.
0: Jasně.
1: A celé to začíná v Praze, končí to na Slapech, začíná se na Valdštejnském náměstí.
0: Na Slapech?
1: No, ty a krásy, to je hrozně hezký.
0: Kdyby nebyl déšť, tak to může být fakt nádherná akce.
1: Já věřím, že i tak to bude dobrý, protože za mě jsou skútry strašně roztomilé.
0: Já bych hrozně chtěl jezdit na Vespě. Víš, jako,
1: je
0: tak cool.
1: No, je to cool,
0: ale
1: přesně.
0: Ale prostě, ale ještě teď mám ten knír, abych byl takovej týpek na Vespu.
1: No, typečkej i tam.
0: No, jako mám 2 metry, což je, jako se nehodí. Ale jako, to je tak nebezpečný, to je tak nádherný, ale představ si, jak strašně málo stačí, aby na skútru z tebe někdo udělal...
1: No, ale nebudem se na to teď dívat touhle s tou černou optikou.
0: Já,
1: je to hezký,
0: už jsem řekl,
1: zítra
0: že
1: bude spanilá jízda, navíc je to charitativní akce.
0: Aha.
1: Takže kdo máte skútr, jo, tak vyražte. A kdo si jenom rádi díváte na skútry, tak vyražte taky.
0: Ono bude hezky nakonec.
1: Bude.
0: Bude.
1: Když jsem to řekla, tak bude.
0: A víš, proč bude hezky?
1: Proč?
0: Protože je ta krásná akce.
1: Jo.
0: Charita.
1: Se běžte podívat, nebo rovnou projet. No a my posíláme další velmi taneční hit. Vincent už se začíná kroutit. Shakira, Waka Waka.
0: Jo, no, jestli je to fakt Waka Waka, stopro?
1: Ano.
0: No to se píže.

0: Coldplay, Little Sims a Burna Boy. Posloucháte Hit Radio City. Pozor, za chvilku půl pátý. Tenhle týden, tak poslední kolo nepoužitelných. Ano, pojďte si s námi zahrát 10 otázek, 10 špatných odpovědí a na závěr sladká výhra. Stále totiž hrajeme o 2 lístky na koncert Charlieho Puta. Pište právě teď na 777-937-777. Jsem nepoužitelný. Za chvilku jdem na to, teď už aktuální doprava.
1: Jsme Hit Radio City a Prahu i střední Čechy známe jako svoje boty.
2: Nejlepší dopravní servis z Prahy a okolí ve Vilznově ulici hlásíte dlouhé zdržení ve směru na dálnici D1. Pokud míříte právě z magistrály na D1, pak se připravte na popojíždění v koloně i od jižní spojky po Opatov. Na jižní spojce čekejte kolonu od Krče k Barandovskému mostu a také od Spořilova ve směru na Černák. Ve Kbelské ulici vás čeká zdržení v obou směrech. Silný provoz je i v Radlické ulici od Jenonic na Smíchov. Platí to také pro Vrchlického a Duškovu ulici, i tady čekejte velké zdržení. A ještě Pražský okruh, dlouhá kolona zůstává od Zličína ke sjezdu na Ořech, pomalu se kvůli tomu jede i na plzeňské dálnici před Prahou a na okruhu se zdržíte i ve směru od D1 zhruba mezi 15. a 19. kilometrem.
0: Chodí nám taky tipy od vás, děkujeme za to. David píše, pozor, nehoda ve Vilznově ulici ve směru do Holešovic na úrovni hlavního nádraží, 2 osobní auta v sobě, chvíli se tu zdržíte. Děkujem Davidovi, vypište svoje tipy dál na 777-937-777. Jeden z vás i dneska odpoledne vyhraje plnou nádrž zdarma.
1: Jsme Tukas, rodinná firma, které lidé věří už 35 let. Pomůžeme vám s výběrem vozu, jeho servisem i výkupem. Tukas.cz. Jaká byla dnešní snídaně šampionů na Hit Radio?
3: Máte okolo sebe někoho, komu je přes 60, 70, 80 a chová se pořád na 20? Někomu to sluší a tím někým jsou rozhodně borci z kapely Rolling Stones. Dnes, 12. června, to je přesně 64 let od jejich prvního koncertu, což je neuvěřitelné. Ty pořád fungují.
4: 64 let v jedné práci v podstatě.
3: Je to vlastně za mě i krásná ukázka toho, co všechno vydrží lidský tělo. Tak zatímco my máme po 30 občas problém vstát z gauče a sedáme si na židli nebo do auta s takovým tím... No, tak Mick Jagger běhá v 80 po pohodích v upnutých džínách. Řekni člověče, kde ten Mick Jagger bere takový energie?
1: Dej si snídaní šampionů na Hit Radio. Od 6 do 9 s Michalem a Jasmin.

0: Lost Frequencies na Hitradio City, krásné odpoledne, pátek, půl pátý. Ideální čas být nepoužitelný.
1: Nepoužitelný. Jediná hra, kde nesmíš vědět absolutně nic, abys byl vítěz.
0: Poslední kolo tento týden. No a taky poslední šance vyhrát si dva lístky na koncert Charlieho Puta. Na telefonu už je Tomáš. Tomáši, ahoj, jak se máš dneska?
2: Já tě zdravím, nic moc, ale jde to. Nějak mi přítelkyně připomněla, že jsme měli prvního výročí a připomněla mi to až dneska.
3: Je 12.
2: A já vím, ona říkala, že to vydrží 2 týdny, ale nezvládla to.
3: Jestli někdo teďkon zoufale potřebuje lístky na Charlieho Puta, tak to seš ty.
2: Tak nějak, no.
0: Jako mohl bys to tím lehce vyžehlit, to je pravda. Jako,
2: nejsem si jistý, oni to bylo úplně stejný.
3: Kdyby stačilo jenom říct příběh, který dokazuje, jak jsem strašně nepoužitelný, tak by si vyhrál.
0: Hele, já pro tebe mám takovej malej tip, jo. V telefonu je taková aplikace, jmenuje se Kalendář.
2: Já vím, a my to...
3: Hele, Káťo, já myslím, že už dostal velký čout doma, myslím, že ho nemusíme trápit tady ještě.
0: Dobře, už mlčím.
3: Hele, pojdem to vyhrát, seš pro...
2: Zkusíme to.
3: Pojď, musíš to potřebovat.
0: Hele, musíš překonat čas 28.57, jdeme na to. Spouštím stopky právě teď. Jak dělá kráva?
2: Au, au.
0: Jaké příjmení má Miraj?
2: Bohdalová.
0: Které zvíře má křídla?
2: Žádný.
0: V jakém městě je Eiffelovka?
2: V Praze.
0: Kolik je Vincentovi let?
2: 3.
0: Jakou barvu má pomeranč?
2: Růžovou.
0: Co je dnes za den?
2: Pondělí.
0: Doplň text, když nemůžeš, tak?
2: Nic nedělej.
0: Co prodávají v květinářství?
2: Brambory.
0: Jak se jmenuješ?
2: Martin.
3: Stop! Tak. Tak počkej, jo. Kolik je Vincentovi let? 3.
0: Tam ale je to pravda trochu,
3: tam je to pravda trošku.
0: No.
3: Tam je to mentálně pravda.
2: Jak dělá... Já bych ho typnul navíc, těch 12.
3: Jak dělá kráva au au, to děláš ty, když zapomeneš na výročí. Hele, ale který zvíře má křídla? Odpověď žádný.
0: No ale to je v pořádku.
3: To je pravda.
0: No.
3: Mně jsou 3, co ode mě pro boha čekáte.
0: Pohodě.
3: Já jsem se šotva naučil počítat a vy na mě křičíte v rádiu.
0: Hele, za mě dobrý, já jsem tam teda v jedné větě malinko škobrtla, ale bylo to asi tak jako 10 setin, takže to mi asi taky odpustíte, že jo?
3: No počkej, ty frérko, ty víš, jaký má čas. Tak
0: vím,
3: co,
0: no.
3: Zachráníme mu ten vztah nebo ne?
0: Tomáši, nejrychlejší čas byl 28.57.
2: Ano.
0: Kolik myslíš, že máš?
2: No, bojím se, že o trošku víc.
0: 28.57. A ty máš, Tomáši, 28.27!
3: Cože?
2: To je krásný.
3: Tomáši, ty nebudeš single.
2: Děkuji, děkuji.
0: Můžeš dneska svojí partnerce říct, že jsi byl extrémně rychlej, to určitě ocení.
3: My jsme se nezeptali na jednu věc.
0: No.
3: Vezmeš tam svoji přítelkyni?
2: To záleží asi na ní.
3: Jestli se omluví, jak na to by byla hnusná, když jsi zapomněl.
2: To by mohla, no.
0: Kluci, ale teda teď bych vás nejradši prolískla oba normálně. Prosím tě,
2: takhle
0: přijď domů.
2: Jestli poslouchá, tak mě to doma čeká, no.
0: Výborně, čekáte
3: kráva au au.
0: Zdravíme tvoji přítelkyni, každopádně. Dva lístky na Charlieho Puta jsou opravdu jenom tvoje a tvoji přítelkyně. Prosím tě, vem jí a vem jí předtím na večeři, jo?
2: Dobře, hele, slibuju.
3: A kdyby nechtěla jít na toho Puta, tak jí vezmi na Miraj Bohdalovou, tak je to dobrá.
0: Jo, to je taky výborná. Tomáši, díky moc, velká gratulace, měj se zatím
2: děkuji.
0: Hezky, ahoj.
3: Ahoj.
2: Ahoj, mějte se.
0: Wow.
3: Hele, já bych to řekl, víš co, normálně, má to jméno, slyšel to 100krát, ale víš co, Tomáš, ale kliku.
0: A mně se víc líbí Tomáš Pech.
3: Co ho vem?
0: Nemůžu má holku.
3: No už dlouho ne.
1: Z Hitrádia City.

0: Linkin Park, Féteru, Hit Radio City, krásné páteční odpoledne. Pátek. Vincente, co podle tebe lidi chystají v pátek?
1: Kateslino, můžu ti říkat Kateslino?
0: Ne.
1: Nem, pro,
0: proč? Co, mám někde slinu?
1: Ne, nemáš, ale tak jako je pátek, to znamená, že už po takovou posobě začínají slintat, rozumíš?
0: Tak ty budeš vin slinta?
1: No jo.
0: Dobře, tak jo.
1: A pokud se hodně opiješ, tak budeš Katevina.
0: Aha,
1: každopádně, teda Kateřinko. Je pátek, jo, to znamená, že lidi už začínají tak jako popářovat.
0: Aha, popářovat.
1: No, pěkný slovo.
0: Dobře.
1: A já jsem teďko našel nějaký článek, který by mohl jako spoustě lidem pomoct. Mm-hmm. Protože to je článek, který se jmenuje 7 věcí, které muže činí v očích ženy neodolatelné. Ale já, protože jsem jako prestižní žurnalista a ví se to o mě a nechci ztratit svoji dobře vybudovanou reputaci, tak bych si nejradši těchto 7 věcí u tebe nejdříve ověřil.
0: Jsem s nima.
1: Ty mi řekni, jestli je to úplná blbůstka nebo ne.
0: Dobře.
1: První věc. Je ochranářský a galantní.
0: Skvělá věc. Ano.
1: A jaký je rozdíl mezi ochranářský a stalkerem? Jenom v tom jsi hezkej?
0: Ne, to ne, nesmí to s tou ochranou přehánět.
1: Slyšíte, jak říká Káťa, nesmíte to s ochranou přehánět. Je, někdo zčervenal. Dobře, tak jo, dvojka, skutečně naslouchá.
0: To je ale skvělá věc.
1: Jo, pánové, je to skutečně naslouchá, ne skutečně odposlouchává, jenom ať víte, ano. Jo. Trojka, je hrdý, že s ženou může být.
0: Rozhodně, ano.
1: Jo, super. Ano. Pánové, pozor, ať ne, je hrdý, že ženou může být. Jo, to je blbý. Další je, dokáže ženu rozesmát, i když je naštvaná.
0: Ano, to mám
1: u tebe.
0: To je pravda, já jsem na tebe naštvaná vlastně non-stop.
1: Ano, ale zároveň se furt směješ, Kaťo Slinko.
0: Ano.
1: A další, pamatuje si detaily?
0: Ano.
1: Nesmí to být teda detaily obejvalý?
0: Přesně tak, měly by to být o té současné ideálně. Jo?
1: Je laskavý k cizím lidem.
0: To se ale taky nesmí přehánět.
1: Jo, ano. Ne,
0: ať to nejsou
1: cizí,
0: jako cizí
1: ano.
0: Ženský.
1: Jasně.
0: Jo? Opatrně.
1: Ale ani cizí chlapi možná radši ne.
0: Hele, tak jako s mírou. Všeho s mírou, jo?
1: Jo, a takže když to uděláte s mírou, tak je to prej dobrý. Ale s sírkou ne.
0: S sírkou ne.
1: A poslední. Projevuje lásku. Nenápadně, ale důsledně. Co to pro Boha znamená?
0: Hele, já třeba nemusím takový ty velkolepý projevy jako emocí na veřejnosti, jak si lidi jako navzájem vyndávají mandle, jako různě a tak. Takže za mě nenápadně vlastně v pořádku. Nechte si to na doma.
1: Vy, doktoři, co si tady vyndáváte mandle?
0: Ne.
1: Nikdo to nechce vidět, tak uprostřed klubu operujete.
0: Ale jinak, pařte se a množte se, ať jste šťastní.
1: Jo, to je rada od naší Kateslinky.

0: Chráním tvůj domov před letními vedry a jsem tak robustní, že odolám i bouřkám nebo zimním mrazům. A kdo jsem? Hliníková venkovní roleta Velux.
1: Sniž teplotu v podkroví a bydli komfortněji s řešeními Velux pro střešní okna Velux. Více informací na velux.cz.

Někomu zlepší náladu káva z Vinohrad, jinýmu 12ka z Anděla. A všem v Praze Dominik, Káťa a Vincent odpolední show. Jsme zpátky.

0: Ray Dalton, posloucháte Hit Radio City těsně před 17. Za chvilku Imagine Dragons nebo Alex Warren, teď už aktuální doprava.
1: Nejlepší dopravní servis z Prahy a okolí na Pražském okruhu budete stále popojíždět od Zličína ke sjezdu na Ořech. V opačném směru je na okruhu kolona zhruba mezi 15. a 18. a půl kilometrem. Na jižní spojce stále čekejte zdržení od Krče k Barandovskému mostu a dále na úrovni Záběhlic ve směru na Černý most. Kolona vás čeká také v Liberecké ulici směrem do centra a pak v ulici v Holešovičkách. Na Nuselském mostě budete popojíždět směrem do centra, ve Vilznově ulici se zdržíte při cestě směrem na D1. Silný provoz hlásí i Ječná ulice, také Radlická od Jinonic na Smíchov. Výrazné zdržení je i ve Vrchlického a Duškově ulici, v Bělohorské od Patočkově směrem na Bílou horu, zdržíte se i v Patočkově směrem od Bělohorské. A ještě D1 kolonu máme nahlášenou u Mirošovic ve směru na Brno. Vaše dopravní info pište na WhatsApp nebo SMS-kou, číslo je 777 937 777 a i dneska můžete vyhrát za svůj tip plnou nádrž zdarma.
2: Viditelný zážitek v každém okamžiku vám přináší oční klinika Horní Počernice. Řešení očních vad bez ohledu na věk. www.ociniklinikahp.cz.
3: Hit Radio. Hit Radio.

0: Právě teď je ten správný čas na nákup nábytku Jamal do vašeho domova. Nábytek Jamal, v bydlení jsme doma. www.jamal.cz.
1: On air.
2: Online.
1: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio City.
3: Bylo 17 hodin, krátké zprávy pro Prahu a okolí s Dominikem Šmauzem. Dobré odpoledne. Stavba Pražského okruhu mezi Běchovicemi a D1 se o několik měsíců protáhne. Důvodem jsou nečekané problémy s geologickými podmínkami. Nový termín zprovoznění je ve druhé polovině roku 2028. Původně ředitelství silnic a dálnic počítalo s koncem příštího roku. Stavba se zároveň prodraží o několik stovek milionů. V Praze v letošním prvním čtvrtletí ubylo přes 1500 obyvatel. Více lidí zemřelo, než se narodilo, a zároveň se i více lidí odstěhovalo, než přistěhovalo. Na konci března žilo v hlavním městě zhruba 1 405 500 lidí. I přes úbytek zůstává Praha druhým nejlidnatějším krajem v Česku. Nejvíc obyvatel má nadále Středočeský kraj. Češi i letos chtějí na dovolené k moři. Velký zájem je hlavně o last minute zájezdy. Jaké jsou nejoblíbenější destinace, říká ředitelka Asociace českých cestovních kanceláří a agentur Kateřina Chaloupková.
4: Mezi nejprodávanější zahraniční destinace letošního léta patří především tradiční středomořské státy, jako je Řecko, Itálie nebo Španělsko. Klienti zároveň stále častěji požadují flexibilnější podmínky rezervací a storna.
3: Češi také při výběru destinací stále více zohledňují bezpečnost, dopravní dostupnost a kvalitu služeb. Elon Musk se stal prvním dolarovým bilionářem na světě. Pomohl mu k tomu vysoký zájem o akcie jeho společnosti SpaceX, které dnes vstoupily na burzu. V noci čekáme občasný déšť nebo přehánky, ochladí se na zhruba 13 stupňů. Zítra čekáme zpočátku velkou oblačnost a místy přehánky, odpoledne mraku ubyde a sprchne jen výjimečně. Nejvyšší teploty v Praze 21 až 23 stupňů.
1: Kancel za tebou, kolony před tebou. A na zadním sedadle tvoje pražská trojka. Odpolední show Hit Radio City je tady. Dominik, Vincent a Kateřina.
5: 5:04 k tomu, krásné odpoledne všem, s vámi Vincent a Kateřina.
6: Proč všem?
5: Všem.
6: Úplně všem.
5: Úplně všem.
6: My jsme jako takhle neselektivní.
5: Jo.
6: My jsme takhle jako blahodární a milosrdní.
5: Jo.
6: I lidem, kteří jsou jako zlí na babičky?
5: Dobře, tak udělám to jinak. Prosím vás, krásné odpoledne všem dobrým lidem.
6: No tak výborně, a já jako nemám mít hezky odpoledne, proč?
5: Je to vždycky říká, můj táta, když se loučíme v telefonu, říká, pozdravuj všechny dobrý lidi, takže se nepředveš.
6: To je hodně hezky. No, já jsem znal jednoho chlapa, ten říká, pozdravuj svoji ženu a moje děti. Ten chlap byl Robert Rosenberg, mimochodem.
1: Hit Radio City.
5: No nic, setřeste to celý ten pracovní týden, tohle je Taylor Swift.

0: Tohle jsou Imagine Dragons, posloucháte Hit Radio City. A takovýho toho sourozence, co něco potřebuje, to máme asi všichni.
1: Ano, já mám dokonce jednoho sourozence, který něco potřebuje tady po nás.
0: Já bych to, jako máme na telefonu právě teď tvoji ségru Agátu. Ano. Agáto, slyšíš nás?
2: Ano, slyším vám.
1: Ahoj, ségra.
2: Slyším vás, je to málo kdy, co po tobě něco potřebuje.
1: To je pravda, to je pravda. Ale o to víc tě v tom teďkonc vykoupu. Hele, ségra totiž teďkonc má velmi úspěšný podcast a čeká celosvětová soutěž naší republiku, která se jmenuje Podcast Roku. A moje sestra chce, aby ji vyhrála. A k tomu potřebuje ještě vaše hlasy.
2: Ano.
1: Je to tak, je to správně? Tak hele.
2: Je to správně, ale prosím tě, nemám ho jenom já, je tam i naše máma, takže na mě buď milej.
1: A tam je máma?
0: Jo, tak tak
2: to
0: by,
2: jo, tam je i máma v neděli.
1: To by tě tak netrápil, to nevadí. Tak se musíš obětovat za oba. Každopádně, hele, my ti dáme takových jako, kolikáťo si myslíš?
0: Já si myslím, že půl minuty, abys nás jako, nebo nás posluchače přesvědčila, proč hlasovat zrovna pro tebe.
1: Ano.
0: A pro tvoji mamku samozřejmě, pro Verču.
2: Ježišmarja.
1: To je dobrý, ne? To je... Hele, víc ti nemůžu zařídit.
2: Brácha, no já... tak dobře. Dobře.
0: Tak jo, máme stopky ready?
1: Ano, a víš, co je hezký? Konečně tu protekci dělám já a ne oni.
0: Dobrý, vej.
1: Dobrý.
0: Jaký je to pocit?
1: Nevím.
0: Dobrý, takže Vincent má ready stopky. Vincente, jdeme to spustit.
1: A já teda budu jako opravdu pečlivý. Jo.
0: Aha, já se doufám, že budeš strašně pečlivý.
1: Budu fairovej. Tak, ségra, máš čas, začíná právě teď.
2: Ježišmarja, tak já zdravím všechny posluchače, děkuju, že posloucháte mýho bráchu a byla bych ráda, kdybyste poslouchali i mě v mém podcastu, který se jmenuje Agáta Hanichová podcast, který na rozdíl od mého bratra já neumím úplně moderovat, ale učím se a tím pádem, když bych třeba vyhrála tu cenu, tak budu lepší, budu se ještě víc snažit a teďkon tady mám svýho bráchu, který mě nikdy nenechá v brindě a jde mi okamžitě pomoct, proč bych to měla vyhrát, brácha? Jaká
1: Stop.
2: Jsem?
1: Hezky, přesně na sekundu normálně, ty bláho.
0: To bylo dobrý.
1: Mně se hrozně líbí ten argument, jakoby dejte mi to nejvíc a já potom budu motivovaná si to zasloužit.
0: A tak jasně, že jo, když vyhraješ Dakar, tak chceš taky pak jako být zase ještě lepší.
1: Jo, ale hele, já jsem přišel s tím a říkám, dejte mi co nejvíc peněz, já si je eventuálně zasloužím. Ne, ale ségra, hele, já si myslím, že krásná motivační řeč, já ti ten hlas určitě dám, věřím, že i naši posluchači minimálně proto, že chci vidět, jak porazíš ty pražský intelektuály.
2: No právě, já tam totiž jsem jako jediná nemoderátorka a jediná, která se vlastně říká i věci, které se říkat nemají, takže to si myslím, že i proto si ho zasloužím.
0: Tomu tady Vincent docela zdatně konkuruje.
1: Jo ano, já už mám asi 14 tady jako žádostí o můj vyhazov. A pozor,
2: já jsem hrozně ráda, že taky nemáš podcast, ne, ale... víš, to by pak bylo těžký.
1: 13 těch žádostí je od Káti přímo.
0: Ano. Každopádně, dobře, Agáto, budem držet pěsti. Děkujem za tenhle insight do toho podcastového světa. Uvidíme, jak to v neděli dopadne, no.
1: Tvoj, tvoj.
2: Já vám moc děkuju. Ne, do neděle se může hlasovat. Já vám moc děkuju a brácha, máš to u mě, no.
1: Znamená to, že ti nemusím vrátit ten krásný litinový hrnec, co jsem ti ukradl? Já jsem se tím vůbec nemusel přiznávat. Vypni uši,
2: uvidíme podle toho, jak to dopadne, jo. Jasně. Ale já věřím, že vaši posluchači mají dobrý vkus.
1: Ano.
0: Takže měj, ahoj.
1: Čau.
2: Děkuju, ahoj.
0: No, dobrý skutky. Tak uvidíme, co z toho bude.
1: Já nechci vracet ten hrnec, on je fakt dobrý.
0: Další hity, za chvilku Ella Henderson, teď Alex Warren.

0: Ella Henderson a Rudimental, posloucháte Hit Radio City a my jdem za vámi na silnice.
1: Jsme Hit Radio City a Prahu i střední Čechy známe jako svoje boty.
2: Nejlepší dopravní servis z Prahy a okolí, začneme informací od posluchačky Jitky.
3: Posílám dopravní info z šestky. Kulaťák dneska docela jde ku podivu, ale Svatovická nahoru tradičně stojí. Chce to tam vydržet, vycukat, samozřejmě někteří předjíždějí dopředu. Spouse tam po tom pravým pruhu je i nějaký Ťukanec, takže to tam maličko je omezený, ale jinak se to dá a pod tunelu potom dál směrem na spojku to jede.
2: Děkujeme. Na jižní spojce zůstává zdržení od Krče k Barandovskému mostu. V opačném směru je kolona na úrovni Záběhlic. Na magistrále vás čeká zdržení na Nuselském mostě směrem do centra a následně v Legerově ulici. Popojíždět budete taky ve Vilznově ulici od Florence směrem na D1. Silný provoz hlásí i Ječná ulice, taky Radlická od stanice metra Radlická na Smíchov. V Bělohorské je kolona od Patočkovy směrem na Bílou horu. Na Pražském okruhu budete stále popojíždět od Zličína ke sjezdu na Ořech a na D1 je dlouhé zdržení ve směru na Brno. Kolonu hlásíte mezi 15. a 25. kilometrem a podle našich informací tady naberete skoro hodinu. Vaše dopravní info pište na WhatsApp nebo SMS-kou a nebo volejte na 777 937 777 a i dneska můžete za svůj tip vyhrát plnou nádrž zdarma.
1: Jsme Tukas, rodinná firma, které lidé věří už 35 let. Pomůžeme vám s výběrem vozu, jeho servisem i výkupem. Tukas.cz.

0: Shawn Mendes a Camila Cabello, Féteru Hit Rádia City, trocha léta do té upršené Prahy. A trocha radosti taky do celé té Prahy, protože ano, i dneska vám dáme plnou nádrž zdarma. Dobré, ne?
1: Já jako vlastně, víš, co je hustý? Že tady ta soutěž přišla v době, kdy je ropná krize.
0: No právě.
1: Víš, jako kdyby tady tu soutěž hráli před 2 rokama v Kuwaitu, tak vlastně si řekneš, výborně, jak jsme ušetřili 5 korun. Ale my tady prostě rozdáváme jako litry. Ano. Ne, a to nemluvím jenom o benzínu, ale o penězích.
0: Ano, ano, je to tak. Plná nádrž stále ve hře a dneska je jejím výhercem Jitka, která nám poslala zprávu z Prahy 6. Děkujem za to a prosím vás, nevěžte hlavy, protože pokračujeme zase příští týden. Každý den. To bylo to auto.
1: To byla Jitka.
0: Jo, aha. Každý den odpoledne plná nádrž za vaše dopravní tipy. Držíme pěsti.
1: Jíčo, to je pro tebe.
0: Přesně tak. Ať už zrovna sedíte v autě, nebo třeba ještě v práci, nebo už doma, tak Dario G a Sunshine.
1: Jíčo.

0: DJO, End of Beginning, posloucháte Hit Radio City. Máme těsně před víkendem, chtělo by to něco hezkého, víš, než jako půjdem domů.
1: Chceš jako ukázat lidem svoji fotku nebo co?
0: To nevím, jestli by dneska s tím odřeným nosem zabralo úplně.
1: Káťa má rýmu, jenom ať víte.
0: Jo, ano.
1: Já totiž mám pro vás, přátelé, krásnou zprávu. Vlastně jako mě je tady to hodně blízký, protože spousta kolegů prošlo obráceným mechanismem, ale vznikl krásný projekt Z ulice až k divadlu. Bezdomovci v Plzni zkoušejí představení.
0: Hezky.
1: To je hezky, prostě dobrovolníci nacvičují s lidmi bezdomova divadelní představení a děj hry vzniká přímo na place, premiéra se uskuteční v srpnu a vlastně všichni se shodli na tom, že jim to hrozně pomáhá. Buď jako terapie, anebo jako nějaká možnost, jak vlastně si uchovat čistou hlavu,
0: jasně,
1: tím pádem i čisté tělo a vlastně se jako soustředit tím správným směrem v životě.
0: To je super.
1: To je hrozně hezký.
0: To se mi líbí, z toho by mohl být celorepublikový projekt.
1: No je to hezký a vlastně je to takový jako protipol tomu, jak spousta lidí kvůli divadlu končí závislí a nebo na ulici.
0: Jo.

0: Dominik, Vincent a Káťa ještě neřekli poslední slovo. Vlastně oni ho nikdy neřeknou. Odpolední show Hit Radio City je zpátky.
1: I know that we are young and I know that you may love me, but I just can't be with you like this anymore.

0: Chráním tvůj domov před letními vedry a jsem tak robustní, že odolám i bouřkám nebo zimním mrazům. A kdo jsem? Hliníková venkovní roleta Velux.
1: Sniž teplotu v podkroví a bydli komfortněji s řešeními Velux pro střešní okna Velux. Více informací na velux.cz.

0: Kato a John, Turn the Lights Off, posloucháte Hit Radio City. Za chvilku 18. hodina, konec, odpolední show je tady.
1: Já jsem vám dneska dal takovou jako alternativu místo Dominika, svoji ségru.
0: Ano.
1: Já myslím, že to je tak jako jedna ku jedný.
0: Jo, v pohodě.
1: Stejný typ lidí. Já vám děkuju, že jsem tady vás mohl trošku zneužít pro rodinnou protekci, dlužil jsem jim to.
0: Je to tak, nebojte, my z toho něco vytřískáme. Každopádně užijte si nádherný víkend, dávejte na sebe pozor a příští týden další nepoužitelný a taky další nádrže zdarma.
1: No právě, chtěl jsem říct, dávejte pozor na sebe, ale hlavně dávejte pozor na Jitku. Zase někde bude lítat s tou plnou nádrží.
0: Mějte se krásně, ahoj.
2: Ahoj. Hit Radio City. Nocí město září, píseň zpívá do uší, jaký nosí jméno, nikdo z nás už netuší.

0: Zlepši si náladu.
1: Sleduj Hit Radio na Instagramu.
0: Zlepši si náladu.
1: Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radio.
0: Zlepši si náladu.
1: Zlepši si náladu. Hit
2: Radio. Nejlepší dopravní servis z Prahy a okolí, i nadále hlásíte kolonu na Pražském okruhu od D5 ke sjezdu na Ořech, také ve Vilznově ulici směrem na D1 a přímo na D1 máme hlášené dlouhé zdržení na trase mezi Modliticemi a Mirošovicemi. Vaše dopravní info volejte na 777 937 777.
3: Viditelný zážitek v každém okamžiku vám přináší oční klinika Horní Počernice. Řešení očních vad bez ohledu na věk. www.ocniklinikahp.cz.
4: Proležela se vám

0: Právě teď je ten správný čas na nákup nábytku Jamal do vašeho domova. Nábytek Jamal, v bydlení jsme doma. www.jamal.cz.
1: On air.
2: Online.
1: I v aplikaci Rádia.cz. Hit Radio.
3: Je 18 hodin, krátké zprávy s Dominikem Šmauzem, hezký podvečer. Ministerstvo dopravy upozorňuje na podvodné SMSky, které vyzývají k zaplacení pokuty. Eviduje výrazný nárůst dotazů od lidí, kteří takové zprávy dostali. Pokračuje mluvčí ministerstva Alena Míl.
4: Ty SMS obvykle obsahují informace o údajné pokutě za dopravní přestupek a odkazují na podvodnou webovou stránku, která se snaží vzbudit dojem, že souvisí s oficiální agendou státu. My bychom chtěli apelovat na všechny občany, aby reakci na podobné zprávy nikdy neuspěchali, aby nepodlehli podstrčenému nátlaku a aby si ověřovali webové adresy i telefonní čísla.
3: Česká republika podle Tomia Okamury nebude zavádět migrační pakt Evropské unie. Dle předsedy sněmovny a SPD představuje bezpečnostní riziko. Okamura to dnes řekl s tím, že sankce jsou možné. Migrační a azylový pakt přijatý v květnu 2024 začal platit ve všech státech Evropské unie dnes. Obézním dětem by mohly léky na hubnutí hradit zdravotní pojišťovny. Ministr zdravotnictví Adam Vojtěch rozhodnutí o úhradách předpokládá do konce roku. Proti roku 1991 je obézních dětí čtyřnásobek, předloni jich bylo 12%. Odborníci čekají, že v roce 2050 bude mít nadváhu či trpět obezitou polovina dětí. Kajakář Jakub Krejčí vyhrál závod světového poháru ve vodním slalomu v německém Augsburgu. 24-letý Čech navázal na týden staré vítězství v pražské Troji a je v čele seriálu. Na stupni vítězů se prosadil i ve třetím letošním závodě. Koncem května vstoupil do světového poháru třetím místem ve Slovinsku.
1: Chceš si nechat zahrát hit podle sebe? Každou středu večer hrajeme na přání. Svůj hit si objednej na webu hitradio.cz. Hitradio.cz.
3: Zítra bude zpočátku převažovat velká oblačnost, občasný déšť nebo přehánky, během dopoledne začnou v jihozápadní polovině Čech, odpoledne i jinde srážky ustávat a mraku ubývat na polojasno. Nejvyšší teploty 19 až 23 stupňů, na jihu Moravy až 25.
5: Krásný podvečer, 3 minuty po 18. hodině s vámi Kateřina Pechová a samozřejmě to nejlepší z 80., 90. a milénia. Máme pro vás nachystaný samý hudební pochoutky, nenechte si to ujít. No a startujeme už naprostou klasikou One More Time a Highland. Tak si to užijte.

Ashford and Simpson, posloucháte Hit Radio. Krásný večer všem, ať už jste v práci, nebo si už naopak užíváte tu páteční pohodičku. To nejlepší z 80., 90. a milénia před námi. Songy, na který jste možná i tak trochu zapomněli, ale je to škoda. Jo, jo, jo. A pojďte to otevřít ten večer tím, napište mi, jaký máte pátek. Jak se máte? Co děláte? Normálně pojďte si to tady pozdílet, jak jsme na tom, kdo z vás odpočívá, kdo se třeba chystá na velkolepý víkend, nebo třeba někam na nějaký festák, nebo třeba makáte, že jo. Každý to má nějak, pojďte napsat 777-937-777, jak trávíte pátek. Já se vám k tomu postarám o ten nejlepší soundtrack. Za chvíli moby a teď frčíme do roku 93. Tohle je Meatloaf, I'd do anything for love.

Moby za námi na Hit Rádiu, přeju krásný večer. Vy jste fantastický. Fantastický. Ptala jsem se, jak se máte, jak trávíte pátek a vy píšete fantastický zprávy, díky za to. Koudy třeba píše, že ještě v práci, že řídí svozové auto na odpad a už se vidí zítra na Ještědu. Závod Ještěd 24. Já jsem si ověřila u Koudyho, jestli jde fakt závodit a jde. Což je hustý. Takže držíme pěsti Koudymu rozhodně. Erika slaví, protože Erika má dneska skvělý den. Syn Filip udělal státnice, je pan bakalář a ona v pondělí letí na dovolenou do Řecka s kámoškama. Lehce závidíme možná někteří, ale užijte si to. No a pokud by vás zajímalo, jak někteří lidé nekoukají na počasí, nebo je jim úplně jedno, tak třeba Adam píše, že tráví pátek na paddleboardu na Hořcivařské přehradě, takže kdyby se někdo chtěl přijít podívat na blázna, tak může. Jo, takže program máme případně zajištěný. Pište dál, jak trávíte svůj pátek. Uděláme si to tady společně před víkendem. Hezký, co vy na to? Samozřejmě to nejlepší pro vaše uši. Za chvíli Sophie Ellis, k tomu taky Lucie nebo Phil Collins. I don't like my mind right now. Stacking up problems that are so unnecessary.

0: poslouchej i naše podcasty. Snídaně šampionů, rozhovory a zábava. Podcasty Hitrádia na Spotify a všech podcastových platformách. Hitrádio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

Komu by se nelíbila? Sophie Alice Baxter, Murder on the Dance Floor, posloucháte Hit Radio. A je to jasný, jsou mezi vámi i tací, co nemají úplně ideální ten pátek. Jo, třeba Evča má za sebou týdenní půst, týdenní ležení, protože nějaká bakterie, jo, ble, ble. No takže teď dezinfikuje celý byt, od rána se nezastavila. Evčo, hlavně ať už je ti dobře, prosím tě. Jo, nějakou pauzu si dej, nepřežeň to, víš, jak to je po těch nemocích. Třeba Hela ta píše, že jede z Německa domů, už je v Čechách, za sebou 350 kiláků, ještě asi půl hoďky a je doma. Tak Heli, prosím tě, oči do kořán, jo, hlavně zůstat vzhůru a věřím, že i vám, co nemáte ten pátek úplně na pohodičku, zvedou náladu Bee Gees.

0: David Bowie a Blue Jean, posloucháte Hit Radio, krásný páteční večer. Doufám, že si to užíváte, jo, alespoň v rámci možností, pokud to jde. Mimochodem, pokud vám dneska vypadává Facebook nebo Instagram, nebojte se, prostě to má nějaký celosvětový výpadky, takže ano, týká se to všech, oni to popravějí a pak zase budeme moc scrollovat a koukat na videa se štěňátkama a do té doby si prostě budeme užívat tu skvělou hudbu. Po osmí se taky podíváme na nějaké další vaše páteční vzkazy a za chvíli Kylie Minogue nebo Mňága a Žďor.
1: Feeling blue without you.

0: Chráním tvůj domov před letními vedry a jsem tak robustní, že odolám i bouřkám nebo zimním mrazům. A kdo jsem? Hliníková venkovní roleta Velux.
1: Sniž teplotu v podkroví a bydli komfortněji s řešeními Velux pro střešní okna Velux. Více informací na velux.cz.

0: is Ed Sheeran.
1: Hi, this is Madonna.
2: Krásný večer, 7 hodin, pátek, víkend před námi. Doufám, že si to užíváte. Teď další hity, tohle je Beyoncé.

jsou prostě skvělí. Tohle jsou Scorpions, Send Me an Angel, vy posloucháte Hit Radio. Díky, že s námi trávíte páteční večer, k tomu si dáváme to nejlepší z 80., 90. a milénia. Já jsem se vás dneska na začátku ptala, jak ten pátek trávíte, co děláte a jak se máte. No a mimo jiné, tady máme i nějaké praktické tipy, píše totiž Radek. Já po šichtě jsem vypral věci a upekl jsem si na víkend roládu z mletého masa, dodělávám rajčatový salát, takže z práce do práce. A pozor, ale aspoň nemusím zítra nic dělat, jen odpočívat a o tom víkend je. Hele, je to tak, jo, pokud před sebou máte aspoň trošku volný víkend, zkuste, co můžete ještě udělat dneska, to udělat, jo, a zítra. Čistý leháro, žádná dřina, jenom pohodička. A k tomu lepšímu pátečnímu večeru další hity. Tohle jsou Aha, The Sun Always Shines on TV.

0: Always Dream About You z Páňa Féteru Hydrádia. Krásný večer a co víc, krásný páteční večer. Určitě jsou mezi vámi i tací, co se chystají ven. Prosím vás, nepřežeňte to, jo, víme, jak jsou ty soboty náročné a jak jsme potom vlastně tak trochu k ničemu, ale mě třeba hodně pomáhá, nebo vždycky, když jdu někam ven, tak si pouštím něco, co mě jako navnadí, nabodí, jo, na to, že uvidím lidi a bude to třeba trošku večírek. Tohle by mohlo fungovat. Myslím, že to rozhýbe i ty, co si užívají pohodu doma. No doubt, už za chvíli.
1: Hit Radio.

No Doubt Above Water, posloucháte Hit Radio. Krásný páteční večer, možná ještě o něco hezčí na České Budějovice, respektive do Litvínovic, u Českých Budějovic, na Háčce totiž vrátil. Jo, prosím vás, pokud se tam budete pohybovat po lese, pozor. Můžete totiž potkat nahatého muže. Údajně zatím teda nikomu neublížil, což jsme samozřejmě rádi. Údajně taky byl spatřen dokonce už v loňském roce. Tak jenom, máte to když tak nahlásit, jo, kdybyste ho potkali. Co vám do popisu můžu ještě pomoct, tak krom toho, že byl nahatej, tak taky možná občas má na sobě ponožky a malý baťůžek. Takže prostě je to možná jenom vášnivý nudistický turista. Kdybyste ho potkali, nabídněte mu deku. Tohle jsou Fun Factory, I Wanna Be With You.

prostě Stevie Wonder, Part-Time Lover, posloucháte Hit Radio, skvělý, co? No a je pravda, že ta láska k tomu víkendu patří, jo? Pravděpodobně na sebe máte doma víc času, tak nějak si to můžete víc užít, že jo? Takže v tomhle duchu bychom mohli ještě chvíli pokračovat. Co myslíte? Něco takového o lásce. Láska je někdy trochu hloupá, to víme. A proto si za chvíli dáme Loveful, Cardigans a k tomu třeba Linkin Park nebo Milli Vanilli.

0: Chráním tvůj domov před letními vedry a jsem tak robustní, že odolám i bouřkám nebo zimním mrazům. A kdo jsem? Hliníková venkovní roleta Velux.
1: Sniž teplotu v podkroví a bydli komfortněji s řešeními Velux pro střešní okna Velux. Více informací na velux.cz.
2: Hit Radio City.

What's Love Got To Do With It? Warren G, posloucháte Hit Radio. Máte dneska blbej den? Hele, může být i horší. Fakt. Představte si třeba, že vám vaše dítě rozstříhá 40 tisíc korun. Tohle se stalo jednomu Američanovi teď. Jeho tříletá dcera uviděla zábavný papírky, 100 dolarovky a rozstříhala je na malinký kousíčky. Normálně udělala konfety, jo, protože konfety všichni milujeme, že jo. No a takhle tatínka připravila o nějakých 37 tisíc korun. Dobrý, ne? Zase jako, jestli třeba měli co slavit, kromě téhle události, tak konfety se vždycky hodí. Tak jenom hele, vždycky může být o něco hůř, jo? A taky vždycky může být líp. Tohle je Shania Twain a Kaching.

KLF právě teď v éteru Hit Rádia, krásný pátek. A přece jenom za námi celý pracovní týden. Aspoň teda pro někoho, že jo, ne každý má o víkendu volno, ale doufám, že jste to zvládli. Jo, že těch 5 dní bylo přežitelných, že vás nikdo příliš neštval, ačkoliv to je samozřejmě těžký zařídit. A pokud vás třeba nikdo nepochválil celý týden, tak pro vás tady něco mám, jo? You're simply the best, Tina Turner, už za malou chvilku pro vás všechny, že jste to zazvěděli.

Taky tam hlasionku milujete. Milk and Toast and Honey, to jsou Roxette, Féteru Hit Rádia. No a co fotbaloví fanoušci, pořád smutníte po té porážce s Koreou? Ale já vím, je to blbý takhle vystartovat, jo? Mít takovýhle začátek na tom šampionátu. Ale ještě pořád se to může zlomit. Navíc ten další zápas nás čeká v normálnějším čase. Věřím, že nejsem jediná, kdo se na to těší. Protože ve čtvrtek nastoupíme proti Jihoafrické republice v 6 hodin večer. Nevím, jestli vyhrajem, ale minimálně ten čas je pro nás všechny o dost příjemnější, koukatelnější, takže budeme o to víc fandit a třeba tu smůlu naší fotbalovou zlomíme. Budeme věřit, budeme doufat. A co je jistota? To jsou naše další hity. Teď už bych...

0: Show Police, posloucháte Hit Radio, přeju vám krásný večer. Za chvilku 9:00, já se s vámi pro dnešek rozloučím. Výjimečně se uslyšíme i zítra od 7:00. Budu se na to moc těšit, hezký zbytek toho pátečního večera, dávejte na sebe pozor. No a za chvilku třeba tohle. Come on Eileen, k tomu YouTube nebo Ricky Martin, tak buďte s námi a hezký večer.
1: Hit Radio.

0: Chráním tvůj domov před letními vedry a jsem tak robustní, že odolám i bouřkám nebo zimním mrazům. A kdo jsem? Hliníková venkovní roleta Velux.
1: Sniž teplotu v podkroví a bydli komfortněji s řešeními Velux pro střešní okna Velux. Více informací na velux.cz.

0: Miami.
1: Britney, bitch.
2: Hit Radio.
3: Zlepši si náladu.
2: Zlepši si náladu.

0: Chráním tvůj domov před letními vedry a jsem tak robustní, že odolám i bouřkám nebo zimním mrazům. A kdo jsem? Hliníková venkovní roleta Velux.
1: Sniž teplotu v podkroví a bydli komfortněji s řešeními Velux pro střešní okna Velux. Více informací na velux.cz.

0: Chráním tvůj domov před letními vedry a jsem tak robustní, že odolám i bouřkám nebo zimním mrazům. A kdo jsem? Hliníková venkovní roleta Velux.
1: Sniž teplotu v podkroví a bydli komfortněji s řešeními Velux pro střešní okna Velux. Více informací na velux.cz.

0: Chráním tvůj domov před letními vedry a jsem tak robustní, že odolám i bouřkám nebo zimním mrazům. A kdo jsem? Hliníková venkovní roleta Velux.
1: Sniž teplotu v podkroví a bydli komfortněji s řešeními Velux pro střešní okna Velux. Více informací na velux.cz.

0: Chráním tvůj domov před letními vedry a jsem tak robustní, že odolám i bouřkám nebo zimním mrazům. A kdo jsem? Hliníková venkovní roleta Velux.
1: Sniž teplotu v podkroví a bydli komfortněji s řešeními Velux pro střešní okna Velux. Více informací na velux.cz.

0: Chráním tvůj domov před letními vedry a jsem tak robustní, že odolám i bouřkám nebo zimním mrazům. A kdo jsem? Hliníková venkovní roleta Velux.
1: Sniž teplotu v podkroví a bydli komfortněji s řešeními Velux pro střešní okna Velux. Více informací na velux.cz.